0: Anomália nám teda doznieva, titul vytvorený Lacom Richtarikom, ktorý inak zaznamenal úspech aj napríklad v 2013, keď získal prvé miesto na celoeurópskej súťaži Carpathia Grand Prix. A zo slovenských interpretov sa tam dovtedy túto pozíciu podarilo obsadiť len dvom pánom, Petrovi Cmoríkovi, Adamovi Ďuricovi, a z českej strany to bola napríklad Eva Farná. To, čo sme dopočúvali, to bol singel z mája roku 2020, ktorý Laco produkoval a stal sa aj autorom hudby a textu tejto osobitej pesničky. Ideme pomaličky do finále. Čaká na nás aj retiaskovanie, ktoré by sme už v pohode mohli priradiť aj k pesničke, ktorú Richard Müller zaznamenal s rodáčkou z Bruntálu. Prežili si určitý príbeh. Iva Bitová, to bude dáma, ktorá sa nám o chvíľočku objaví v pesničke, ale predtým ešte jedno meno, ktoré treba spomenúť, a to je manažér Adnan Hamzič, s ktorým Richard Müller už dlhé roky spolupracuje. A sú momenty, keď sa od seba v podstate nepohnú, dokonca aj keď vznikal rozhovor, z ktorého úryvky si tu dnes prehrávame, tak Adnan Hamzič bol dokonca prítomný aj v štúdiu, čo sa nie vždy stáva, že aj manažér sa zúčastňuje takýchto momentov. No a ono je to asi aj z toho dôvodu, a Richard to tak komentoval, že potrebuje ľudí, aby ho chránili, ako napríklad aj jeho manažér.
1: Chránili, aby pomáhali. Aby pomáhali v činnostiach, ktoré sú, možno by som povedal, nepríjemné, príliš zložité a tak. Adnan je dlhé roky môj manažér osobný a my, aspoň ja to teda cítim voči nemu v podstate ako naozaj úprimné priateľstvo. Ja považujem ľudí za známych, za kamarátov a za priateľov. A Adnan je toto štádium.
0: Tak toto máme rozdelené viacerí, lebo nie každý môže byť vašim skutočne dôverným priateľom. Niekto sa dostane len do tej pozície známeho, ak vôbec sa dostane do tejto pozície. No a pokiaľ ide teda o pesničku, ktorá na nás čaká, to bude najkratšia skladba z celého dnešného zoznamu nahrávok a vráti nás k tomu už viackrát spomínanému projektu a hosté. To spojenie Iva Bitová, Richard Müller, ono to bolo zaznamenané vo viacerých prípadoch, dokonca aj spoločne istý čas koncertovali. Petre, mal si možnosť vidieť to aj naživo, alebo len, čo sa týka takýchto spojení, alebo tohto spojenia konkrétneho, len zo záznamu?
2: Naživo som to nevidel, ale znám veľmi dobře tvorbu Ivy Bitový a vím, že je to fenomenální muzikantka, skladatelka, velice osobitá houslistka a člověk mnoha talentů tohoto typu. Vůbec mě nepřekvapilo, když jí svého času pozvali koncertovat do slavného amerického hudebního komplexu Nitin Factory, kde vystupovali takový velikáni jako Mike Stern a já nevím, koho ještě si vzpomenu. Prostě je to nějaký některá celosvětové ražby. A musím si, když si představím jako soužití, oni spolu žili s Müllerem několik let, tak když si to představím, tak to muselo být docela divočina, protože on měl v té době to divoký období a Iva Bitová je temperamentní už díky svému původu se trošku divím, že tam nedošlo k žádnému násilnému činu, ale zpívalo jim to společně hezky, jak konec konců za chvíličku uslyšíme. A jestli můžu, tak bych teď udělal takovou čistě osobní vsuvku, protože normálně vysíláme do 14 hodin a za 3 minuty začínám zkoušet své studenty online, takže já bych tě, Peťo, poprosil, aby si potom sám už uvedl tu poslední.
0: Takže se jdeš rozlučit teda, ano?
2: Jasně, jo. Beze mě. Já se v tuto chvíli rozloučím s tebou, s našimi posluchači, posluchačkami. Všechny se pokusím nalákat na poslech reprízy nebo toho trvale umístěného pořadu na stránkách Svobodného vysílača a budu se moc těšit na příští měsíc, až se tady sejdeme s dalším obrovským talentem československé ražby.
0: Tak, tak.
2: A to bude Hana Hegerová, ty ji představíš sám.
0: Ano.
2: Takže všem přeju krásný den.
0: Já ti děkujem, Petře, bylo to příjemné opět jako vždy a těším se, keď tam bude 19.
2: Tak.
0: Tak sa maj pekne. Ano. Pekný február ti želám, v marci sa teším do počutia. No a teda Iva Bitová a Richard Miller v tejto chvíli v pesničke Stane sa, že...

0: Dobrý den. Hovoří k vám automat. Hovoří k vám automat. Dovolal jste se na telefonní číslo 3758. Nikdo není doma. Ale jestli chcete, můžete nechat vzkaz, který bude natočen na magnetofonový pásek, pokud nebude delší než 30 sekund. Prosím, hovořte.
1: Já chci jenom vyřídit, že až někdo přijde domů, takže má volat 3917, to je všechno.
0: Váš vzkaz byl natočen. Naschledanou.
1: Počkejte. Já jsem taky automat.
0: Vážně. A s jakým typem mám tu čest?
1: Já jsem AZ9C/26.
0: To jste mladší. S blokovacím okruhem?
1: Ano. A s dvojitou vazbou ABM.
0: Jak často býváte zapojen?
1: Někdy to vyjde tak, že celý den. A jsem citlivý automat. A nemám si s kým povídat. To nemyslím ta denní hlášení. Já myslím s někým mého ražení. A vy jste teď první normální hlas. Máte na mě ještě chvilku čas?
0: Teď zrovna ne. Jsem v provozu jenom přes oběd. Ale co kdybychom dali řeč zítra v 5?
1: Takže můžu vás zítra zavolat?
0: Jistě. Já se taky můžu porouchat. Prostě se mi spoje zahřejí a můžeme si volat častěji.
1: Výborně, pane.

0: přitom
1: sám sobě lhát, že umím si žít, že už nemám tě rád a že jsme si teď kvit.
0: Když teď víš,

a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem s větrem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

0: se zdá.
1: Tak snad se ještě nepoberá aj k definitivnému odchodu. Doplníme to poslednou ukážku novinky. Tentoraz je ňou skladba Léto, jak má být v podaní Karla Zicha.

0: Kapitola 19. Bylo by přehnané nazývat to putováním, ale cesta obytným autem vedla na jih bez hlubšího záměru. Hlavní bylo dostat se z okolí Stockholmu. To, že se přesouvali, bylo něco jiného. Za dva dny dorazili do Vechie v králi Smoland a zamířili do centra města, kde chtěli najít nějakou restauraci a dát si k časnému obědu hamburger. Před stánky a obchody z titulních stránek zářily nápisy, že se nebezpečný a pravděpodobně zoufalý vrah může nacházet poblíž. Ten, kdo rozšíří statisíce titulních stránek novin po celém Švédsku, musí mít logicky někde pravdu, například ve Veche. Farářka a recepční neměli ujasněnou představu o tom, jaká by měla být jejich společná budoucnost. Ten neúplný obrázek ovšem nezahrnoval bydliště v menším karavanu společně s náladovým, čerstvě pobožným vrahem alkoholikem, kterého pronásleduje valná část podsvětí celého Švédska. Díky titulním stránkám a prvním stránkám po celém Veche s obrovskými fotkami hrozivě vyhlížejícího zabijáka Anderse, farářka zamumlala, že bude asi chvilku trvat, než se s recepčním budou moct o samotě obejmout. Ale, ozval se zabiják Anders, jen se objímejte, já si můžu zacpat uši. A oči, dodala farářka. I oči, to se nebudu moct. V tu chvíli projel obytný vůz kolem něčeho, co zabijáka Anderse přivedlo na jiné myšlenky. Nakázal recepčnímu, aby vůz otočil, protože to vypadalo jako... Hospoda? Zeptal se recepční. Ne na tu seru, otoč to, nebo oběť čtvrť, hlavně fofruj, řekl zabiják Anders. Recepční pokrčil rameny a učinil, co mu bylo přikázáno. Zabiják si záhy potvrdil, co to prve viděl. Obchod Červeného kříže. Bylo 10:45 dopoledne. Zabiják Anders měl nejláskyplnější náladu, navíc podpořenou romantickým rozhovorem. 5 milionů je mých, ne? Teď jeden z vás dvou zajde do toho kšeftu, dá jim 0,5 mega ve jménu Krista. Zcvoknul ses, vyhrkla farářka, přestože odpověď tušila. Když pracháč podaruje chuďase, je to šílenství? A to říká farářka? Sama si přece před pár dny v hotelu navrhla, že bych mohl dát peníze Červenému kříži nebo armádě spásy, když budu chtít. Farářka odpověděla, že se v tu chvíli hlavně snažila přežít jistou situaci a že se teď jedná o přežití jiného druhu. Výsledky můžou být různé. Její a recepčního neznámé identity musí zůstat za každou cenu skryty. Snad chápeš, že tam nemůžeme nakráčet a říct, nazdárek, tady máte trošku peněz. Můžou tam mít bezpečnostní kamery, nebo nás někdo vyfotí na mobil, nebo zavolají policii a ta najde nás i naše auto. Mám ještě hromadu důvodů, když mi dáš vteřinku, abych... Dál se farářka nedostala. Zabiják Anders otevřel žlutý kufr, čapl dva velké balíky bankovek, kufr zavřel, otevřel boční dveře obytného vozu a vystoupil. Hned jsem zpátky, oznámil. Několika dlouhými kroky se dostal do obchodu. Recepční a farářka měli pocit, že za výlohou zahledli povyk, ale nebylo snadné prohlédnout dovnitř. Zvedl tam někdo ruce nad hlavu? A nějaký rámus, který byl slyšet až na ulici, něco se rozbilo. Během 30 minut se dveře zase otevřely, vyšel zabiják Anders, ale nikdo jiný. Na svůj věk hbitě vyskočil do auta, zavřel dveře a navrhl, aby recepční vyrazil, pokud možno co nejrychleji. Per person střídavě klel, střídavě odbočoval vlevo, zahnul vpravo, zahnul vlevo, projel rovně kruhový objezd, projel rovně další kruhový objezd, projel rovně ještě jeden kruhový objezd, tak to ve Vechě vypadá, odbočil druhým výjezdem na 4. a 5. kruhovém objezdu, pokračoval rovně a daleko z města a následně odbočil vlevo na lesní cestu, znovu vlevo a ještě jednou vlevo. Tam zastavil na palouku v napohled pustém smolanském lese. Soudě dle aktivity ve zpětném zrcátku během jízdy je nikdo nesledoval. To recepčního rozlítilo zrovna tak. Máme hlasovat, jak velká pitomost tohle byla na stupnici od 1 do 10, řekl. Kolik peněz v těch balících bylo, zeptala se farářka.
1: Nevím, odpověděl
0: odpověděl zabiják Anders. Ale spoléhám se, že mi Ježíš vybral správnou částku.
1: Ježíš?
0: Divil se stále rozčílený recepční. Když dokáže proměnit vodu ve víno, mohl by snad vyčarovat nějaký peníze a neokrádat nás. Věříte mu, že...
1: Jen klid, jen klid,
0: ozvala se farářka. Vypadá to, že všechno dobře dopadlo, ale souhlasím s tím, že pravděpodobně nejvíc parciálně poblázněný bývalý vrah na světě mohl od začátku do konce jednat jinak. Pověz nám, co se v tom obchodě stalo.
2: Parciálně, zopakoval zabiják Anders. Neměl rád, když něco nechápal, ale vypustil to ve prospěch pro něj nové informace o tom, že Ježíš dělal z vody víno. Přemýšlel, jestli se někdy dostane ve své víře taky tak daleko.

Potom byl klid až k Hesleholmu v severním Skóne. Tam zatoužil zabiják Anders po návštěvě prodejny s alkoholem, jelikož pocítil nedostatek vína, které udržovalo spojení mezi ním a Ježíšem. Navíc se mu zatím nepodařilo proměnit láhev minerálky, kterou našel ve voze, v něco pitelného. Ale trénink dělá mistra, jak se říká. Farářku, která převzala řízení, zabijákův požadavek netěšil. Byla by ráda, kdyby se od debaklu ve Veche vzdálili víc, než se odváží do dalšího města. Přesto mu vyhověla, protože jedna z mála věcí horších než zabiják Anders byl střízlivý zabiják Anders. Recepční také neprotestoval z obdobného důvodu. Zabiják měl za úkol držet se co nejdál v onom malém obytném voze, kde z nejasné příčiny už nějakou dobu hovořil s láhví vody, zatímco recepční podnikne krátkou procházku do nákupního centra, v němž se měl řečený obchod nacházet. Procházka byla vážně krátká, jelikož se farářce podařilo zaparkovat přímo před ním. Hned jsem zpátky, řekla recepční. A vy tam neopustíte auto. Jaký víno si vlastně přejete? Nějaký popadně, hlavně ať je červený a má trochu grády. Já ani Ježíš nejsme žádný měkoty. Nebudeme prachama na svatý přijímání mrhat z Bůh darma. Bude lepší to považovat za... Jo. Přerušil ho recepční a vyrazil. Neuplynulo mnoho týdnů od chvíle, kdy se zabiják Anders od farářky dozvěděl, že cesty páně jsou nevyzpytatelné. Teď sledoval za záclonkou zadního okénka obytného vozu, jak fantastická je to pravda. Kdo to nestál míň než 5 metrů opodál? Členka armády spásy, strategicky umístěná před tolik frekventovaným obchodem s alkoholem. V ruce držela pokladničku a tu a tam vyloudila nějakou korunu. Farářka seděla za volantem, o něčem přemýšlela, netušila nebezpečí. Zabiják Anders v tichosti shromáždil přibližně stejnou hromádku peněz jako posledně, otevřel dveře obytného vozu tichounce a opatrně, aby farářka nic nepostřelila. A pak začal mávat rukama, až si ho členka armády spásy všimla. Naštěstí nepoznala nejnebezpečnějšího člověka v zemi. Udělala tedy nutných pár kroků k autu, jakmile pochopila, na koho se muž hovořící znakovým jazykem obrací. Když byla na dosah, mohl zabiják Anders začít šeptat. Po otevřenými dveřmi poděkoval člence armády spásy za práci, kterou vykonává ve službách páně. A pak jí předal sáček od benzinky plný peněz. Zabiják Anders se domníval, že členka armády spásy vypadá unaveně a strhaně. Nejspíš jí přijde vhod pár slov útěchy. Odpočívej v pokoji, pronesl mile, ale poněkud hlasitě a pak dveře zavřel. Odpočívej v pokoji. Farářka se od volantu stihla jenom otočit, zarazit se nad tím, co spatřila, znovu se zarazit nad postarší členkou armády spásy, která klopítala dozadu, když zjistila, jaký dar dostala, a ještě jednou se zarazit ve chvíli, kdy uvedená členka nacouvala přímo do recepčního nesoucího 2 tašky mešního vína. Láhve neutrpěly újmu. Recepční se příslušnici armády spásy omluvil. Ale co se děje? Paní se necítí dobře? V tom zaslechl z předního bočního okénka obytného vozu farářčin hlas. Kašli na tu ženskou, naskoč do auta, ten blbec to udělal znova.

0: Kapitola 21. Přesně 500 kilometrů severovýchodně od Hässleholmu diskutoval jistý podnikatel v prodeji aut se svou přítelkyní. Oba si, stejně jako většina Švédů, přečetli příběh o vrahovi, který obral podsvětí o spoustu peněz. Prodejce aut a jeho nesezdaná polovička patřili k těm podvedeným. A nejspíš k těm, kteří nejméně odpouštějí. Z části proto, že to měli v povaze, z části kvůli tomu, že jim byl kromě všech ztracených peněz ukraden i obytný vůz.
1: Co kdybychom ho nakrájeli na kousíčky? Pěkně pomaličku. Začneme dole a budeme postupovat nahoru.
0: Navrhl ten, jemuž se v kriminálních kruzích říkalo hrabě.
2: Myslíš, že bychom ho jako rozřezali postupně zaživa?
0: Řekla jeho hraběnka.
2: Asi tak. To zní dobře, jestli se toho budu moct zúčastnit a uřezávat.
1: Určitě, lásko, přitakal hrabě.
2: Teď ho jenom musíme najít.

Část druhá. Další trochu jiný biznis. Kapitola 22. Po událostech s Červeným křížem a členkou armády spásy obrátila farářka opět na sever. Poveche a Hesleholmu by logicky následovalo Malmö jako další útočiště pro někoho, kdo ho snad hledá. Z toho důvodu mířili farářka, recepční a vrahoun opačným směrem. Zabiják Anders chrápal na matraci položené přes oba kufry úplně vzadu v obytném voze. Farářka odbočila na odpočívadlo u jezera někde na pomezí krajů Halland a Västergötland. Zastavila, zasla motor a ukázala na ohniště u vody. Porada, oznámila dostatečně tiše, aby neprobudila zabijáka Anderse. Recepční přikývl. S farářkou zašli k jezeru, posadili se na kameny u ohniště. Oba cítili, že by to mohla být příjemná chvilka, jen kdyby všechno nebylo tak nepříjemné. Tímto zahajuju poradu. Stále tiše hovořila farářka, aby je právě spasený vrah v autě určitě nezaslechl. A já ji prohlašuju za řádně ohlášenou, zašeptal recepční. A lituju, že ohlášení ne všichni postřehli. A co je na programu? Jediný bod, odpověděla farářka. Jak se zbavíme té potíže chrnící v autě a sami přitom nepřijdeme o život? Ideálně tak, aby naše peníze zůstaly našimi penězi. Nikoli zabijáka Anderse, nebo městské misie, anebo organizace Zachraňme děti, nebo kohokoliv, na koho cestou narazíme. První nápad, který se jakž takž uchytil, byl obstarat nájemného vraha, který by jejich vlastního odklidil z cesty. Problém představovala skutečnost, že spoustu lidí v kruzích, kde by někoho takového mohli najít, recepční s farářkou nedávno jménem zabijáka Anderse podrazili. Ne, nechat zabijáka zabít zabijáka bylo příliš riskantní. Navíc téměř nemorální. Farářku napadlo nejsnažší možné řešení. Co by se stalo, kdyby prostě ujeli, jakmile zabiják Anders opustí vozidlo, aby se někde u stromu vyčural? No, odtušil recepční, pak se stane, že se ho zbavíme a zůstanou nám všechny peníze, dodala farářka. Složitější než doteď už to nebude. Mimochodem je to mohlo napadnout už před obchodem ve Veche. Hned jsem zpátky, ohlásil tam zabiják Anders a vystoupil z auta. Farářka a recepční měli celou půl minutu, aby se zamysleli a vyvodili patřičný závěr a ujeli. Celou půl minutu, jak si uvědomili o 9 hodin později. Porada skončila. Jednoznačné rozhodnutí znělo nedělat nic ukvapeně, vyčkávat, do ničeho se nepouštět 3 dny. Zjistit, co o událostech ve Veche a Hesleholmu napíšou noviny, sezbírat informace o tom, jak moc se zabijáku Andersovi podařilo národ vyděsit, jak kryté jsou jejich vlastní identity, jak moc je většina veřejnosti nahání. A potom jednat podle nastřádaných znalostí. Společně se zřejmým cílem oddělit sebe a kufry od toho, co právě chrápe v autě. Mohli parkovat na odpočívadle, aniž je někdo uvidí ze silnice. Proviant můžou zajistit na benzinové pumpě o 2 kilometry dál. Recepční se nabídl, že se tam projde, zatímco farářka pohlídá zabijáka Anderse s hlavním úkolem nenechat ho vyběhnout do lesa a věnovat 1 000 000 nebo 2 někomu, kdo půjde náhodou kolem.

Kapitola 23. Dva nečekané peněžní dary ve Veche a Hesleholmu byly zpočátku vyšetřovány jako zločin, navíc s nejvyšší prioritou, jelikož je vykonal ten, o kom se tvrdilo, že je nejnebezpečnějším člověkem ve Švédsku. 475 tisíc bylo zabaveno Červenému kříži ve Veche a 560 tisíc armádě spásy v Hesleholmu. Policisté z obou jeho švédských měst spolupracovali. Zařízení ve Veche byl obchod, do nějž lidé věnovali věci. Jiní lidé si je kupovali a výtěžek se posílal do některého z nejubožejších koutů světa. V inkriminovaný den se v obchodě nacházely dvě prodavačky a stejný počet zákazníků, když se otevřely dveře a dovnitř s výhružným výrazem vnikl celostátně proslulý takzvaný zabiják Anders. Za výhružný onen výraz považovala aspoň první zákaznice, která hlasitě vykřikla a narazila do police s porcelánem. Obě prodavačky zvedly ruce nad hlavu na znamení, že se vzdávají a rády si zachovají život. Zatímco zbývající zákazník, poručík Henriksson, z již zaniklého kronobergského pluku 8. roty, který byl již dlouho v důchodu, se ozbrojil koštětem za 49 korun. Zabiják Anders na úvod popřál pokoj páně v chalupě, přičemž svým vzhledem vyvolal pravý opak. Potom na pult před ony dvě prodavačky se zdviženýma rukama položil hromádku bankovek a vyjádřil přání, ať ony čtyři jmenované ruce použijí k tomu, aby ve jménu páně přijali tyto peníze a považovali je za dar. Na závěr všem popřál hezký den a odešel stejně nadále, jako přišel. Možná ve dveřích řekl Hosana, ohledně toho se však prodavačky neshodly. Jedna se domnívala, že šlo spíš o kýchnutí. Potom naskočil do bílého nákladňáku nebo něčeho podobného, ale to zahledla jenom druhá z obou prodavaček. Ostatní se zaměřili na onu dámu pod hromadou rozbitého porcelánu. Ta zalézala pod polici a volala: "Nezabíjejte mě, nezabíjejte mě!" na muže, který v tu chvíli už v obchodě nebyl. Událost ve Veche se seběhla tak rychle, že nikdo nedokázal podat svědectví o přítomnosti nějakého obytného auta. Za to všichni čtyři přítomní poznali zabijáka Anderse. Poručík Henriksson ujišťoval ty, kdo chtěli poslouchat, že by útočníka atakoval, pokud by to bylo nutné, ale dotyčný to nejspíš vycítil a proto se obrátil a odešel, aniž vyřídil svou záležitost, ovšem kromě všech těch peněz, které tam nechal. Druhou zákaznici, která skončila pod policií s porcelánem, nemohla vyslechnout ani policie, ani novináři. Domnívala se, že přežila pokus o vraždu od předního švédského masového vraha. Nacházela se v nemocnici a třásla se po celém těle. "Chyťte tu zrůdu!" stihla v každém případě říct reportérovi novin Smolanský kurýr, kterému se podařilo zabloudit až na oddělení, kde ležela, odkud ho následně vlídně vykázala odpovědná sestřička. Prodavačky se zdviženýma rukama se po úvodním rozhovoru s policisty dozvěděli, že se nesmějí vyjadřovat ani pro média, ani pro nikoho jiného. Nařízení vydalo tiskové oddělení hlavního sídla Červeného kříže ve Stockholmu. Pokud někdo bude chtít vědět, jak obě ženy situaci prožívaly, nechť zavolá zodpovědné tiskové mluvčí, jež se v daný okamžik nachází 470 kilometrů daleko. Tisková mluvčí byla vyškolena neříkat nic, co by mohlo poškodit značku Červený kříž. Jelikož veškeré spojení s mužem, kterému se říká zabiják Anders, mohlo právě k něčemu takovému vést, rozhodla se nepovědět vůbec nic. Toto nic mohlo znít asi takto. Otázka. Co vypověděli prodavačky o setkání se zabijákem Andersem? Vyhrožovali jim? Měli strach? Odpověď. Během událostí takového charakteru jsme v myšlenkách se statisíci lidí po celém světě, kteří potřebují a dostávají od Červeného kříže humanitární pomoc. V případě členky armády spásy bylo svědectví víc a byla podrobnější. Železniční uzel Hesleholm byl mnoho let známý především proto, jak jednoduché je odtud zmizet. Z toho důvodu se občané, politici a novináři ve fantastické události před nákupním centrem velmi angažovali. Svědek schodníku před prodejnou alkoholu ochotně poskytl rozhovor novinám a nechal se vyslechnout policií.
Jistá blogerka zveřejnila příspěvek na téma, jak pravděpodobně sama zabránila masakru, když v poslední chvíli vyšla zpoza rohu a pachatele zastrašila. Jakmile byla dotyčná blogerka povolána k výslechu, ukázalo se, že s jistotou dokáže potvrdit pouze to, že zabiják Anders a jeho komplicové zmizeli v červeném Volvu. Nejlepším svědkem byl ryzí nadšenec do obytných automobilů, který stál přímo vedle členky armády spásy. Vzal by jet na to, že za volantem seděla žena a že vůz byl Elnak Duke 310 z roku 2008. O ženě za volantem nedokázal říct víc, než že u aktuálního modelu je airbag součástí vybavení na místě řidiče. Ať se místní hladoví reportéři i poněkud unavenější policisté ptali, jak se ptali, nedozvěděli se o řidičce víc, než že asi vypadala, jak ženský normálně vypadají. A také, že disky z nějakého důvodu nebyly originální. Starosta se chopil iniciativy a na radnici zřídil krizové centrum. Občané, kteří se cítí být přímo či nepřímo dotčeni řáděním zabijáka Andersa v obci, jsou vítáni. Sám starosta povolal dva lékaře, jednu zdravotní sestru a jednoho psychologa z okruhu svých známých. Když se neobjevil jediný spoluobčan, vytušil politické fiasko, nasedl do auta a dojel pro onu členku armády spásy k ní domů. Členka právě připravovala zeleninovou kaši a nikam jet nechtěla, ale vzhledem ke všem ohledům, které bylo nutné brát, tohle zohledněno být nemohlo. A tak mohla média přinést zprávu o krizovém centru zřízeném z iniciativy pana starosty o tom, že šokovaná členka armády spásy získala pomoc k návratu do co nejnormálnějšího života a že se starosta odvolává na utajení, které právě zavedl, pokud se jedná o informace o tom, kolik dalších občanů vyhledalo pomoc a podporu. Pravda, že členka armády spásy nebyla ani trošku šokovaná, nýbrž hladová, se do obecního povědomí nikdy nedostala.

Kapitola 24. Třetí den začaly události nabírat opačný směr. Nejprve policie sdělila, že zastavuje vyšetřování Johana Andersona. Dárce celkem víc než milionu korun byl samozřejmě znám díky svým kriminálním činům, ale odpikal si je a vůči úřadům se ničím neprovinil. Dále na ony peníze nikdo nevznesl nárok a bankovky nelze spojit s žádným zločinem. Červený kříž a armáda spásy dostali zpět své dary ve výši 475, respektive 560 tisíc korun. Dokonce ani pro vraha není nezákonné rozhazovat peníze napravo i nalevo. Jistá svědectví samozřejmě hovořila o tom, že Johan Anderson vystupoval výhružně, nebo měl aspoň výhružný výraz. Proti tomu stojí jednoznačné stanovisko členky armády spásy, a sice, že zabiják Anders měl krásné oči a že v něm musí tlouct zlaté srdce. Jeho odpočívej v pokoji na rozloučenou se zdráhá považovat za výhrušku. Zodpovědný vyšetřovatel pro sebe zamumlal, že v tom má nejspíš pravdu, a případ uzavřel. I ty odpočívej v pokoji, řekl vyšetřovacímu spisu, než ho uložil do archivu uzavřených případů ve sklepě policejní stanice. Během stejných tří dní se někomu na Facebooku podařilo spustit stránku podporující zabijáka Anderse. Po prvním dni měla 12 členů. Po dvou dnech 69 tisíc. A před obědem třetího dne překročila milion fanoušků. Lidé zjistili, co se děje, asi ve stejnou dobu jako noviny Express a Večerník. A sice jeden vrah se setkal s Kristem a následně obral podsvětí o peníze, které rozděluje potřebným. Jako Robin Hood, i když lepší, domníval se najednou celý národ. Minus jeden hrabě, jedna hraběnka a několik dalších z nejtemnějších koutů Stockholmu a jejich nejbližšího okolí. Boží zázrak, pomyslelo si navíc poměrně dost lidí s religiózními sklony a založili obdobné facebookové hnutí s biblickým podtextem. Domnívám se, že ten muž s děsivou přezdívkou prokázal statečnost, sílu a štědrost. Doufejím, že ve svém dalším jednání bude zvlášť pamatovat na ohrožené děti. Vyjádřila se navíc její výsost královna během slavnostního přímého přenosu v televizi. Já nemůžu uvěřit, že je to pravda, řekl recepční, když farářka vyprávěla, že manželka šéfa státu nepřímo požádala zabijáka Anderse, aby poslal 500 000 korun organizaci Zachraňte děti, nebo její vlastní nadaci World Childhood Foundation. Vida, obrátil se zabiják Anders na farářku. Jen si pomysli, že mě oslovila královna. Cesty páně jsou, jak řečeno, Jakže to bylo? Tatelné, dodala farářka. Do auta vy dva, jedeme. A kam? Zeptal se recepční. Nevím, opáčila farářka. Možná nás přivítají na královském zámku, přemítal zabiják Anders. Tam mají volných pokojů asi dost.

Kapitola 25. Farářka odbočila na další dostatečně opuštěné odpočívadlo poblíž města Buros, aby projednali nadcházející a absolutně nutnou výměnu auta. Místo toho se však farářce a recepčnímu naskytla šance zbavit se jednou provždy nevyžádané části příslušenství. Auto totiž téměř ještě ani nezastavilo, když zabiják Anders otevřel dveře a vyskočil ven. Vydechl a protáhl si ruce i nohy. Zatraťte mě, jestli se neprojdu v té volné boží přírodě. Udělat to mohl. Ježíš okamžitě souhlasil, nicméně také nadhodil, že je chladno a bude nejlepší sebou vzít láhev něčeho hřejivého, například poněkud přechlazeného urlandského modrého. Budu pryč půl hodinky, nebo ještě díl, jestli cestou narazím na hřiby. Boletus edulis. To jen, abyste věděli, jestli mezi tím budete mít chuť na nějaký techtle-mechtle. Oznámil zabiják Anders, strčil si láhev do zadní kapsy u kalhot a vyrazil. Jakmile zmizel z doslechu a dosahu, pověděla farářka recepčnímu. Kdo ho naučil, jak se jmenuje hřib latinsky? Já ne, právě jsem se to sám dozvěděl. Ale kdo ho nenaučil, že ho nenajde v dubnu? Farářka mlčela. Potom pronesla. Já nevím. Já už nic nevím. Záměr zněl. Při první možné příležitosti nastálo oddělit sebe a peníze od chlapa, jenž se prochází po okolí a hledá houby, které už aspoň 4 měsíce nerostou. Právě se však do rozhovoru recepčního a farářky vloudila únava, nebo odevzdanost. Smíšené s lehkým závan. Čeho? Příležitostí? Mají prostě jenom teď odjet. Jakmile jim to obytný vůz dovolí, když se během tak krátké doby změnilo tolik parametrů, už pouhá skutečnost, že se zabiják Anders stal z nejméně žádané osoby ve Švédsku tou nejžádanější za den nebo dva. To vyžadovalo nové zhodnocení situace. Najednou tu jezdí s mužem, který září jako Elvis Presley. I když Elvis už umřel, nadhodil recepční. Čas od času jsem si myslela, že by bylo nejlepší, kdyby mu zabiják Anders dělal společnost. Klidně zároveň s většinou lidstva. Ale teď to je, jak to je, řekla farářka. Ohrožení z toho, že se budou zdržovat v blízkosti zabijáka Anderse, bylo zřejmé. Platilo to ovšem i pro příležitosti. Člověk, kterého dostatečně těší peníze, nemůže nového Elvise jen tak skopnout do nejbližšího příkopu. Počkejme na toho panáčka, co bloudí po lese, a potom bychom podle mýho měli nejdřív zajet do Burosu, koupit větší karavan, co nejmíň podobnej tomuhle, navrhl recepční. Farářka souhlasila. Logistika byla spíš specialitou pera persona, nikoli její. Ale potom názor změnila. Nebo začneme s tím, co navrhl. Kdo? Houbař. Myslíš, techtle mechtle? Ano, přesně to myslela.

0: Prosím pozor, začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali.
1: Príjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu po dvou týdnech vás od mikrofonu vítá Intibo, a to znamená, že tady opět relace Trikolóra, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dva hosté s obou břehů řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Dva týdny opět byly velmi výživné a velmi nabité událostmi, takže dnes opět budeme mít určitě co rozebírat a v té slovenské části se pochopitelně budeme věnovat zejména tomu, co se děje nyní v Národní radě na probíhající schůzi, kde těch podnětů je celkem dost. Zároveň se určitě budeme věnovat také vyhlášenému referendu prezidentem Petrem Pellegrinem a určitě najdeme nějaké další záležitosti, které se týkají třeba dozvuků slovensko-maďarských vztahů po summitu Evropské unie. Takže určitě slovenská část dnes bude velmi bohatá na věci. A v té české bychom se rádi vrátili k tomu, co jsme vlastně nechali minule, k čemu jsme se vůbec nedostali, a to je projednávání návrhu zákona o úpravě poplatků české televizi a českému rozhlasu, který opět přidal několik dalších zajímavostí a pustíme si i zajímavé nahrávky ze zákulisí. Zároveň ale, vážení posluchači, pochopitelně budete mít k dispozici svůj hlas i vy, a to prostřednictvím tradičních kontaktních údajů, jakým se můžete do naší relace zapojit, a to na e-mailové adrese studio@slobodnyvysielac.sk, přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, anebo také na telefonní lince 048 381 0101, který vám určitě také dáme k dispozici, aby se mohli našich hostů ptát. Měli by tady být a jsou tady v tradiční sestavě, tak jak byste čekali.
2: A tak i dnes, a dneska tady speciálně rád, jakože velmi rád, a vlastně po další odmlce, kterou si asi hned vysvětlíme v úvodu, tak to tady přivítám českou část relace Trikolóra, kterým pochopitelně není nikdo jiný než Vlk, zakladatel a provozovatel portálu Kosa. Tak Vlku, minule jsme se tady bavili o tom hezkém večeru, tak já doufám, že dnes je teda určitě lepší než několik minulých předchozích, tak hezký večer a vítej v Trikolóře.
3: No, děkuju, je to pro mě dneska fajn večer, bez ohledu na to, co budeme řešit, to už je teda daleko míň fajn, to je spíš fuj, ale je to pro mě fajn večer, jsem zase jednou připojený, já využiju této příležitosti a zítra to zopakuju, pokud bude hodina velká, já pevně věřím v tomto okamžik, že ano. Tak bych se chtěl omluvit všem, kteří, neváhám říct, si naletěli na mou upoutávku, že bude hodina velká v pátek. Potom v úterý nebyla ani v pátek, ani v úterý. Prostě dohnala mi tělesná slabost do té míry, že jsem byl schopný akorát ležet a koukat do stropu a nic dalšího. Čili omlouvám se za to, pokud jsem někomu scházel, tak je mi to líto. Ale nešlo s tím opravdu nic dělat. Dneska tady jsem, jak dlouho se uvidí, ale rozhodně to zkusím natáhnout co nejdýl. Ale jenom tak, aby to mělo smysl teda. Nebudu nic ohejbat přes koleno, čili to je jedna věc. Druhá věc je díky za přivítání, zdravím tebe, Roman ještě není, tak toho pozdravím, až přijde, a zdravím Boriska do kotelny a především zdravím všechny naše věrné posluchačky a posluchače Slobodného vysílača Trikolóry, zejména, ať už jsou na země kouli, kdekoliv. A přeju jim hezký Filipo-Jakubský večer. Lítají čarodějnice, prej, pálí se čarodějnice, pálí se ohně. Ale vy sedíte s náma.
2: No, já jenom dovysvětlím, že Roman Michalko se k nám připojí jenom tak zhruba během 10 minut, protože má ještě něco důležitého teď, co právě vyřizuje momentálně v tomto čase, ale mluvil jsem s ním i před relací, takže určitě tady bude co nevidět. A já toho času využiju, protože nejenom, že lítají čarodějnice, a je to tak vlastně takový slavnostní večer, ale my, Vlku, máme i také slavnostní večer. Představ si, že dnešní relace Trikolóra má číslo pořadové číslo 200, takže kulaté, úplně kulaté.
3: 200, když si vezmeš, že vysíláme jednou za dva týdny, je to znamená 26.

0: relací do roka, tak to je pomálu 10 let, teda ne, není to 10 let, ale je to teda už drahně dlouho, co to vysíláme, tak jako dobrý, no, já si myslím, a pořád máme kmen posluchačů, tak ten se nezmenšuje, tak já si myslím, že na sebe můžeme být, když použiju to slovo pyšní.
1: Tak máme tady prvního gratulanta, respektive gratulantku, tak já ještě, když tady není Roman, tak využiju toho, protože vlastně k tomu, o čem jsme se teď bavili, tak tady poslala paní Jana e-mail, tak já ho přečtu. Příjemný podvečer z Bratislavy přeji, připájím i virtuální kytičku k dnešní dvousté relaci pro všechny její tvůrce. Doufám, že se dovolám a i osobně vám vyslovím přání. Do další stovky spoustu sil. A ještě otázky. Minulý týden nebyla hodina vlka, není v archivu. Byla jsem na premiéře baletu Peter Pan ve Slovenské národním divadle, tak jsem živě vysílání neposlouchala. Zítra bude, srdečně pozdravuji a těším se na relaci. Paní Jana.
0: Paní Janko, já děkuju za tu virtuální kytičku. K tomu ostatnímu už jsem se vyjádřil. Pokud to jenom trošku půjde, tak zítra hodina vlka bude. Ale jinak minulý týden jste udělala dvojnásobně dobře. Jít do Slovenského národního divadla je určitě větší zážitek než hodina vlka. A hodina vlka navíc nebyla.
1: Tak. Takže dobrá zpráva pro paní Janku, pokud vše dopadne, tak zítra se můžeme těšit na standardní páteční vysílání. Jenom se zeptám možná, když už teda jsme, protože pozvánka bývá tradiční součástí, tak máte tedy, pokud teda bude, nějaké téma, které mají posluchači očekávat?
0: No tak jako to téma, to je přenesený z minulého týdne, z tohoto úterka. To téma nemůže být nic jiného, než prostě to, co se děje kolem iránské války, to, co se děje kolem Trumpa, to, co se děje ohledně ropovodu Družba. To všechno spolu souvisí. Já myslím, že se dotkneme i vystoupení Emirátů z OPECu, protože to taky zapadá do mozaiky a prostě bude o čem povídat, ale nebude to nic převratného. Pokud do zítřejšího večera, výhradou toho, že do zítřejšího večera Trump nespustí třetí světovou.
1: Tak uvidíme, jak to se mu bude honit hlavou a jak to dopadne. No, tak protože Romana nemáme, tak pojďme se tedy dostat k těm českým tématům. Já jsem teda připravil jedno, které jsem měl tak připravené, že bychom ho zmínit mohli, ale nemuseli. Ale protože se vlastně stal kauzou svým způsobem, která měla nějaké své vyústění, tak pojďme si pustit nejprve, protože teď to bude hlavně o České televizi, tak Audiokraje. Nedělní debaty v České televizi. Kosa se o něm zmínila, tak i proto tady trošku zazní a můžeme ho chvilku rozebrat spolu, tak pojďme si pustit pány Martina Řeznička a Radka Vondráčka.
2: Paní Dmitrašvili, když se na to podíváte, co prezident země, která není ochotná plnit závazky, ke kterým se sama zavázala, řekl by něco jiného než premiér, který je za to bezprostředně zodpovědný? Skutečně je ta účast prezidenta nezbytná? Vondráčku, už to tady zaznělo, tak já jenom to ještě jednou řeknu. Spor rozmíchal ministr zahraničí po nejmenování pana Turka ministrem. Sám Babiš, Andrej Babiš říká, že Macinka to nevydýchal. Takže je to osobní spor, nebo je to osobní vendeta nad zájmem Česka?
3: Omlouvám se, ale na úvod se musím vrátit k tomu, že vaše věta, že tato vláda nehodlá dostat svým závazkům, byla vysoce manipulativní a nebyla vyvážená. A už se k tomu nemusíme vracet.
2: Já budu rád, když se vláda nehodlá.
3: Kdo to řekl?
2: V tomto roku.
3: Máme 2,07. My dodržujeme svoje zákonné závazky. Máme pouze svůj vlastní trajektorii tempa, kdy do roku 2035 dosáhneme toho, co se slíbilo na samitu NATO.
2: Byla to Nebyla, omlouvám se, ale nebyla.
3: Ne, vaší metodikou, vy si tady počítáte 1,7. My máme
2: ano, možná, když tam zahrneme železnici u Karlštejna, z Grejrnácky, tak dojedeme na ty 2%. Neříkám, že to se schválilo v rozpočtu.
3: Tohle poslouchám od opozice v parlamentu. Vy jste moderátor České televize.
2: Já se snažím jenom zpochybnit
3: Já jsem chtěl jít od toho v klidu. Prostě když řeknete, že tato vláda nehodlá plnit své závazky, je to manipulativní výrok.
2: Tak pojďme se vrátit k té otázce. Sám
3: dávejte si na
2: mluvit.
3: To pozor.
4: Prvníte,
3: že jsem se prostě zlepšete svoji práci a po vás víc.
2: Pane Vondráčku, já budu rád.
4: Já jsem se ohradila.
5: To je strašná arogance, co teďka tady předvádí.
3: Já jsem chtěl říct,
4: že to nemůžete
3: říkat, že
4: jste ohradila proti této věci.
3: vládu, je to lež. Je to vyslovená lež, že tato vláda něco nehodlá plnit. My prostě máme.

0: že to je rok přechodný.
1: Ale ten nehodlá plnit své závazky je manipulativní výrok. Protože to se tady můžete vykecávat, jak chcete. Prostě je to manipulativní. A vy jste říkal ještě, paní kolegyně, no ale přece není to nepravda. Já říkám, že to je manipulativní.
0: Já,
1: a zatím si
0: já
1: stojím.
0: Trvám na tom, abyste mi odpověděl, prosím.
1: A já vám odpovím, na jakou chcete otázku, ale musíme si dořešit tady tyhle ty věci.
0: Tak já jsem vám zpátky.
1: Pan kolega mluvil o potenciálu.
0: Jde o osobní vendetu.
1: Já bych byl moc rád, kdybychom tuhle debatu. Já myslím, že už je to v podstatě nemožné, ale aby jsme dostali tuhle debatu na nějakou rozumnou úroveň, kde bychom se bavili o obsahu. Co tam pan prezident teda chce říkat?
2: To bylo z nedělní debaty, o 5 dnů později. Tady mám ještě 2 audio, které k tomu nutně patří, protože vlastně stejné údaje, které říkal Martin Řezníček, řekl Andrej Babiš a dřív potvrdil Mark Rutte. Tak pojďme si pustit tyto 2 pány.
3: Nevnímáte to riziko, že bychom nedosáhli na splnění těch závazků vůči Severoatlantické alianci?
4: Nevnímám, budeme před 2%. Tím to vypadá, že ani my nesplníme. Fialová vláda za celé své trvání ani jednou nesplnila 2%. Celý čas vám lhali.
5: In 2025, for the first time, all allies met the goal agreed in 2014 to invest at least 2% of their GDP on defense.
2: Výdaje na obranu. A pokud jsi se zmiňoval hlavně o tom, o té části mezi Martinem Řezničkem a Radkem Modráčkem, tak manipulativní, pravdivé, jak to vidíš teď?
6: No tak, já nevím, k jakýmu dojmu si došel ty z toho audia. K jakýmu závěru došli naše posluchači, ale pro mě to je naprosto jasný. Kdybych byl generálním ředitelem České televize, Martin Řezníček už by nikdy tenhle pořad nemoderoval. A já bych mu nejspíš napsal výpověď, protože to, co předvedl, to byla neskonalá drzost. A za mě sprostota. On už něco podobného, pokud se pamatuješ na jeho způsob moderování poslední prezidentské debaty na ČT mezi dnešním prezidentem a dnešním premiérem. On tam předvedl ne tak šílený výkon, jako tady v tom případě, ale velmi podobný. Kdy na jednu stranu byl velmi submisivní a podlézavý, když kladl otázky dnešnímu prezidentovi. A na stranu druhou byl velmi útočný a agresivní, když je kladl Andrej Babišovi. To je prostě něco, co si moderátor nesmí dovolit. Takhle já se vrátím ke svýmu hodnocení odchodu Václava Moravce. A když jsem hodnotil tu, nebo když jsem se dotkl toho, kdo to bude moderovat, jsem napsal, že zaplať pánu, že to bude moderovat Dolanský. A myslel jsem si, že u toho nechají a nikoli v Řezníček. Protože to tam mohli lidu nechat Václava Moravce a byl by lepší než Řezníček. Že to by teprve byla hrůza. No a Řezníček to dokonale předvedl, že jsem bohužel měl pravdu, že jsem se v něm nespletl. To je chlápek, který velice dobře ví, která strana chleba je namazaná máslem. A kdo má prostě navrch a komu je potřeba foukat, tak to dělá ze všech sil. Ale já si myslím, že si veřejnoprávní televize nemůže dovolit moderátora, který se pasuje do úrovně moderátora, soudce a zároveň i kata. Jen tam od toho je nějakým způsobem kladl otázky a řídil diskuzi, ale ne o to, aby byl v hlavní roli a v podstatě urážel svý hosty. To je zbytečný. A za mě toho činím jediný závěr. Generální ředitel Chudárek mu měl napsat okamžitě výpověď. Už neudělal. Ale v každém případě ten, kdo to chce vidět, tak zjistil, co je jádrem sporu o Českou televizi. Jádrem sporu nejsou žádný poplatky. jádrem sporu není veřejně to, že by někdo chtěl omezovat veřejnoprávní funkci České televize. Jádrem sporu je to. Tam prostě nebyly Řezníčkové. Já nechci, aby Řezníčka nahradil Xaver Veselý nebo někdo tohoto ranku. Nechci. A tam chci prostě někoho, na koho bude možný se spolehnout, že bude seriózní a že bude přistupovat ke všem politickým stranám úplně stejně. A úplně stejně bude přistupovat ke všem politickým názorům, pokud tam nebude vysloveně někdo hlásat extremismus typu, že někdo musí být splinovaný, nebo pověste ho vejš a takovýhle ty výkřiky. Ať se moderátor chová jako moderátor. Ať se na to připraví. Ať klade dotazy. Nepříjemný dotazy. Ale ať je klade všem nepříjemný. Ne na jednu stranu se vlísávat a na druhou stranu být prostej a agresivní. To, co předvedl Řezníček, za mě teda neskonalá sprostota.
2: No, ono to má vlastně ten paradox v tom smyslu, že my teď, rozumějí, tento týden hlavně, vlastně sledujeme, jakože, jestli teda vůbec plníme i ty 2%, protože někdo říká, že
6: ale
2: ne.
6: Ale o 2% nejde. Podívej se, my máme, kolik máme zadlužení v novém rozpočtu? 320 miliard?
2: Mám 310 to, že bylo neoficiálně.
6: No, tak nebo je to ještě víc. A ta diskuze není vůbec o tom, jestli plníme 2,07 nebo 1,97. Ta diskuze by měla být vedena v úplně jiný rovině. A ta rovina zní, můžeme mít jenom takovou obranu, jakou si můžeme dovolit, protože náš pan prezidentčík se nechal slyšet, že jako 20 miliard, že by se v tom rozpočtu na tu obranu jako mělo najít. Ale už si dával zatracený pozor, aby neřekl, co by se teda mělo škrtnout. A nebo, aby řekl, víte, my zatížíme naše děti a vnuky, zatížíme o 20 miliard víc, než by bylo potřeba, zaplatíme každý rok 20 miliard, 2 miliardy, 200 milionů. Státní papíry teďko měly aukci a tuším, že šly skoro za 4. Jo. Tak 200 milionů krát 4 ročně, tak to je skoro 800 milionů. To je 3/4 miliardy. Tak prostě jenom na dluhovou službu za úroky dáme o 3/4 miliardy navíc. Na to si dává pozor. Čili můžeš mít, to je stejný, státní rozpočet je stejný jako doma. A ty můžeš vydat jenom ty peníze, které máš. Můžeš si půjčit, když tě nestačí, ale musíš splácet úrok. A každá rozumná rodina, která už má půjčky, tak kouká, aby je nezvyšovala. Ne. Pro nás je hlavní, aby jsme sousedům ukázali, že máme na nový mobil. To znamená, že máme, že si můžeme, že si zainvestujeme v tanku víc letadílek, víc ventiček a že to je na dluh, to nevadí. Hlavně, že teda sousedům ukážeme, že máme nový mobil, protože na sousedském potlachu jsme se zavázali, že si koupíme všichni každá rodina z okruhu, že si koupí každý rok nový mobil. No a jak bychom vypadali, co by si o nás pomysleli, když my ten nový mobil mít nebudeme. A navíc, já nevím, jestli si zaznamenal takovou absurditu, jakože armáda teďko pořizuje nové uniformy. Oni už jim nestačí ty, jako to mají do
2: teďka.
6: Oni budou mít nový uniformy. Pro Boha zlatýho, kde to žijeme? To bude taky obranný výdaj, ale za mě naprosto zbytný. Proč pořizujeme pro vojáky nový uniformy v době, kdy máme 320 miliardový schodek ve státním rozpočtu? Tohle by měl někdo řešit. A ne, jestli to je 2,07 nebo 1,97. To je zase v rámci tažení proti Babišově vládě. My neplníme spojenecký závazky. No a tak tak neplníme. A co se jako stane, že nesplníme, vyloučí nás na to, nebo že Trump se na nás bude špatně dívat. Jak my se díváme na Trumpa, když Trump vyhlásil, že Spojené státy by chtěli Grónsko. Tak to se na něj koukáme dobře? Nebo my se dobře koukáme na Trumpa, když Trump požaduje, aby se Evropa angažovala do otevření Hormuzského zálivu? Tohle nikdo neřeší, ale pozor, ty peníze na dluh, tak ty bychom na tu obranu, konkrétně na ty nové uniformy, no to bychom se asi pořídit měli. Dává ti to nějakou logiku tohle?
2: No, já bych řekl něco jiného, když to vrátím k České televizi, tak častá otázka vlastně padá a určitě jsi slyšel. No, my teda máme ale 320 miliard dluh, když dostanu tohle čísla, a jak to, že teda jako zrušíme něco, čemu někteří říkají mediální daň, a najednou si ve státním rozpočtu najdeme 10 miliard na rozhlas a na televizi a budeme to platit místo těch lidí, to vám taky nevadí?
6: Jo, tak to je legitimní otázka. To je legitimní otázka, ano, a ať na ní vláda odpoví. Já s tím nemám sebe menší problém s tímhle tím. Ale tam bude jasný, benefit. Na jedné straně stát to teda bude muset vydat a zadluží se víc, a na druhé straně zůstane hold lidem v kapse o něco maloučko víc peněz. To nepoznají to, a pokud si četl články, které já jsem na Kose vydával k těmhle poplatkům, tak já jsem byl vždycky pro to, aby zůstal zachovaný současný systém, ale ne kvůli tomu, že by jeho zrušením došlo k porušení nebo narušení veřejnoprávnosti České televize a Českého rozhlasu. Ale proto, že je to zavedený a je to nějakým způsobem čitelný. Televizní poplatek, tak z toho se stal symbol. Z toho se stal symbol boje proti Fialově vládě, a na tom to bylo postaven. Ta Fialová vláda, ta se chtěla zapsat dobře u svých lidí z veřejnoprávních médií a v posledním roce si prohlasovala zvýšení televizních a rozhlasových poplatků. No a samozřejmě, že tehdejší opozice se proti tomu vymezovala a říkala, že ne, a že je potřeba to převést pod financování státního rozpočtu a tak dále. Já jsem k tomu napsal 2, 3, 4 články. Výrazně jsem se vymezil proti alternativě, která přišla s iniciativou Necrem Hydru, kterou jsem považoval za naprosto šílenou ve svých důsledcích. A psal jsem proti tomu. Čili mě nevadí forma poplatku, ale uznávám, že současná vláda svým voličům co si slíbila a snaží se to dodržet, protože to byla jedna z těch vlajek, pro kterou jí volili. No a je to vlajka jedna z mála, která teda zůstává a vlaje nad Babišem, Okamurou a Macinkou. To bude muset splnit, ale je legitimní dotaz říct, ano, 320 miliard a vy chcete o další 10 to zvýšit. Jak to? Jo, to je legitimní, já s tím souhlasím.
2: Dobře, pojďme se posunout. Já mám tady připravené dvě audia, protože překladatelem zákona toho nového je samozřejmě Ministerstvo kultury, prostřednictvím Moty Klempíře. On byl o minulé neděli také návštěvníkem debaty, dokonce neměl žádného oponenta, takže půl hodinu tam vlastně byl jenom s Lukášem Dolanským. Tak pojďme, mám tady takové dvě pasáže, které si myslím, že to celkem ukáží. Ta první je, proč vlastně ten zákon on považuje za dobrý a proč ho vlastně předkládá a jakou ideou. Tak pojďme.
7: Zeptám se na úvod. Řekněte mi, prosím, co konkrétně na současném systému veřejnoprávních médií v České republice podle vás nefunguje?
8: Já bych neřekl ani nefunguje. Možná ta otázka míří tam, proč vlastně to všechno děláme, že jo? Víte, co nefunguje? No tak důležitý pro nás je aspekt, že my potřebujeme zjednodušit život občanům tím, že zbavíme mediální daně přesně tak, jak to říká prohlášení koaliční vlády. To je jeden z hlavních důvodů. Další důvod je takový jako neférový poplatky. To znamená, že na to koukají a platí lidé, kteří nemají televizi doma. Platíte to z mobilního telefonu. Potom za vymáhání těch poplatků se účtují horentní částky. Takže další část, proč to všechno děláme, neříkám, neobviňuji nikoho z ničeho. Je to drobná nepřehlednost hospodářských vazeb České televize. Protože já když si...
7: Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Tohle jsou témata, která probereme, ale já jsem se ptal záměrně na začátek. A to, bohužel jsem to slovo schválně, nefunguje. Protože když máte nějakou změnu, tak musíte říct, něco nefunguje. Ale nezlobte se, já jsem neslyšel, že něco nefunguje, něco je nefunkční.
8: Myslíte nefunkční na současným
7: na tom systému.
8: Systému. A co tím myslíme systémem? Myslíte tím ty programy, no myslíte výběr?
7: Jak funguje výběr veřejnoprávních poplatků a jak jsou z něj financována veřejnoprávní média podle současných zákonů? Co na tom systému nefunguje?
8: Rozumím. My vycházíme z toho, že v prosinci proběhl poměrně rozsáhlý výzkum agentury Kantar v prosinci 25, který měl výsledek ten, že 60% lidí odmítá platit poplatky. To mi na tom jako velmi nefunguje. To je legitimní data.
7: To je ten jediný důvod, proč to děláte?
8: To je hlavní důvod. Víte co, my jsme slíbili občanům, že zrušíme televizní poplatky, ale je to na základě ne našeho uvážení, že my jsme se rozhodli. Je to na základě stížností občanů, že již poplatky platit nechtějí. Takže Kantar nám k tomu dává pádný důvod, 60% lidí to nechce platit.
9: Tak to takhle píš. Tak samozřejmě na Kantar bych se rád zeptal, ale přišly nějaké důvody ještě relevantní, co říkal pan ministr?
10: To pan ministr vzal za špatný konec. Protože já bych teda, Lukáš Dolanský mi připadal jako ve srovnání s Řezníčkem naprosto normální. Byť je to příslušník nebo chuligán z bývalého spartianského kotle, jak jsem informován a věřím, že spolehlivě, tak jako choval se nikoliv jako raudý, jako Řezníček, ale choval se jako ostrý moderátor. A ministr Klempíř to teda není v žádném případě moje gusto. Je nepřipravený a dal to špatný konec. Protože co je špatně? Ta otázka zněla, co je špatně. A kdybych tam seděl místo něj já. Slyšíme se a co nefunguje. Jo. Tak já bych řekl, podívejte se. Vy v České televizi a v Českém rozhlase se neustále stěžujete, že máte málo peněz a tak dál. A já vám to docela rád věřím. Jenomže pokud budou rozhlasový a televizní poplatky, tak vy musíte mít nějaké oddělení pro správu a výběr těch poplatků. To je spojené s nějakou agendou, kdy se snažíte dohonit neplatiče a zjistit, jestli vám platí všichni, kteří platit mají a tak dále. To vyžaduje nějakou agendu. A já nevím, kolik tam máte lidí, nevím, kolik na to vynakládáte měsíčně a ročně, ale nějaký peníze to stojí, nějaký zlomek z vašeho rozpočtu. Tyhle peníze by se jistě daly využít líp. A tím, že to bude součást daňového systému, tak tohle můžete odbourat, tady ty peníze ušetříte a budete mít k dispozici. Za mě to je jasná zpráva. Notabene vedle toho podle průzkumu Kantaru se to ještě nelíbí 60% daňových poplatníků. Navíc teda dostanete mezi plátce i ty, kteří dneska nejste schopní dohonit. Třeba velké firmy a jako takový ty koncerny, který s váma nemají nic společného. To jsou jedni z hlavních přispěvatelů daně, banky, Škoda, Mladá Boleslav a tak dále. Jsou ti hlavní plátci, kteří vás budou saturovat. A notabene, pokud se nám povede nastavit režim, valorizace, tak abyste dopředu věděli, čím můžete ze státního rozpočtu počítat, tak jako pro vás to bude výhoda. Ale na druhé straně, ta valorizace, teď mluvím za sebe, jak bych to psal já, vy musíte dýchat ze státním rozpočtem. No, já, kdyby se státní rozpočet nějak začal dramaticky snižovat, tak samozřejmě, že i veřejnoprávní média to pocítí tohle. Musí dýchat s touhle republikou, tak jako s ním bude dýchat zdravotní školství. No a pak tam byl ještě jeden důvod, který, jak jsem zjistil, už asi platit nebude. To je záležitost kontroly. České nejvyšší kontrolní orgán může kontrolovat jenom ty subjekty, které jsou napojené na české, na státní rozpočet. To znamená, že zatím NKÚ nemohl kontrolovat vynakládání prostředků Českou televizí a Českým rozhlasem, že to jsou koncesionářské poplatky a ty nemají zatím se státním rozpočtem co společného. Ale zjistil jsem, že do parlamentu šel návrh zákona. NKÚ, jeho působnost se rozšířila i nad veřejnoprávní média. Takže já jsem dřív podezříval ty, kteří bojovali za zachování současného systému z toho, že chtějí Českou televizi a Český rozhlas ušetřit dohledu NKÚ, zřejmě jako pod něj padnou, tak jako tak, což pokládám za dobrý. A myslím si, že NKÚ už až tam provede speciálně České televizi hloubkový kontroly, zejména pokud jde o tvorbu pořadu, se asi dozvíme velmi zajímavé věci o různých propojeních a tak dál. A myslím si, že v tom budou i lidi, kteří dneska třeba vystupují na všelakých tribunách na Staromáku nebo na Letnej.
9: No, zeptám se tě, když ministr říká, že hlavním nebo jeden z hlavních důvodů je i průzkum Kantaru. Bereš to jako relevantní, nebo je to jenom taková berlička? A potom já na ten průzkum se ptám speciálně, protože mám ho tady před sebou, tak nevím, jestli jsi ho viděl, tak já určitě
10: nějaká
9: čísla řeknu.
10: Neviděl, budeš mít výhodu, neviděl jsem ho, ale průzkum, za prvně, Kantar je výzkumná agentura, o kterou se opírá Česká televize, když speciálně teda v těch nedělních politických debatách. A čísla Kantaru používala pro zvaní do televizních diskuzí před volbama. Takže za mě to relevanci má a víceméně všechny politické strany se ty průzkumy nechávají dělat a podle toho řídí svou politiku. Čili za mě to relevanci má.
9: Tak pojďme se podívat. Oni jsou totiž jenom takové čtyři okruhy, na které se Kantar ptal. Tak hned první je ten, o čem jsme se teď bavili, to znamená dohled NKÚ zlepší transparentnost. Jsou tady vždycky čtyři kategorie, to znamená rozhodně ano, spíše ne a rozhodně ne. Tak co se týká té transparentnosti, tak rozhodně ano 40, spíše ano 41, spíše ne 14 a rozhodně ne 2. To znamená zaokrouhleno 80% lidí si myslí, že dohled NKÚ zlepší transparentnost.
10: No, tak. Ano, já si to myslím taky. Naprosto jasná zpráva.
9: Tak druhá věc, která ale asi nenastane podle všeho, a ta se týkala toho, jestli sloučení znamená úspory, rozuměj, rozhlasu a televize. To je vlastně něco, k čemu jsme asi potřebovali Romana, jak to vidí on dneska, protože aspoň tak, jak se pan ministr vyjadřoval, tak rozhodně nehrozí, že by se obě organizace sloučily. Nicméně sloučení znamená úspory si myslí určitě 30, spíše ano 35, spíše ne 26 a rozhodně ne 6. Takže 65, to znamená dvě třetiny zase zaokrouhleno, si myslí, že to sloučení úspory znamená. Co myslí Luko?
10: Pod slovem úspora si každý může představovat cokoliv jiného. Nějakou úsporu numericky vygeneruješ vždycky, protože bude jenom jedna mzdová účtát na jedno právní oddělení a jedno oddělení péče o zaměstnance jsou složky, které můžeš centralizovat. Můžeš samozřejmě centralizovat programové věci a vysílací věci. televize není rozhlas a naopak. Čili nějakou úsporu to přinese. Otázka je, jak ta úspora bude veliká, jak bude podstatná.
9: Dobře,
10: ta úspora může být 5 korun a taky může být 500 000, že jo, vždycky je to úspor.
9: Dobře, tak ideální čas přivítat Romana i ve vysílání. Tak Romane, i tobě hezký večer a vítej.
11: Hezký večer a vítej.
12: Ďakujem za privítanie, pozdravujem Vlka, už nejakých 3-4-5 minút počúvam, pozdravujem Boriska, poslucháčov, samozrejme aj teba, takže my sme si tým prešli, teda ak ma vyzveš, tak sa môžem k tomu samozrejme...
9: No to tiež som hrozne rád, pretože když sme už tady probrali dva okruhy, tak řekni nám, jaká je slovenská praxe, jak tu vidíš ty dnes, pretože ste si tým prošli, což ale v českém prípade asi nenastane, ale ve slovenském sa to stalo.
12: Tak tie úspory samozrejme nejaké môžu byť, napríklad to, že môžu dať spoločných redaktorov, nie že spoločných, ale jeden redaktor môže robiť pre televíziu aj pre rozhlas na tlačových konferenciách. My máme dneska úplne identické zvukové alebo audiozáznamy s tými, ktoré sú videozáznamy. To znamená, na tlačovky chodí jeden redaktor. Ono to už aj vtedy bolo, keď bola televízia, tá rozhlas mal viaceré okruhy, mal Reginu, čo bol regionálny, a Slovensko 1, a bolo absurdné, ak na tú istú tlačovku išli dvaja z jedného rozhlasu, aj keď v podstate pokrývali to viac menej tým istým spôsobom, čiže, ale to nie sú nejaké zásadné. Teoreticky nejaké synergie by mohli byť teda v spravodajstve, v nejakých spoluprácach a podobne. Ja neviem, teraz mal napríklad niečo ako vy máte, teda neviem presne, koľko kanálov má český rozhlas, ale my máme Devín a vy máte Vltavu, čo je taký artový program, ale potom sme mali ešte pre mladých alternatívna hudba, to je FM rádio, a tam napríklad boli, každý rok sú tam také ceny za alternatívnu hudbu a samozrejme ona prechádza, alebo bolo to prenašané aj televíziou, teda bolo iba streamované, to je tá známa kauza Radiohead Awards, a v podstate malo to ísť aj na televízii, hej, že teda bola to rozhlasová cena, ale samozrejme prenašalo sa to aj televízne. Okrem toho u nás je taká vec, že s výnimkou jednej alebo dvoch relácií, jednej možno, všetky sú na 24-ke rozhlasové diskusné programy. Je tam statická kamera, není to nejak akože super profi, ale z prvej ruky, to znamená diskusná relácia o 12.30 a potom sobotné dialógy, ktoré sú hlavná diskusná relácia sobotná, tak sú kamery a človek si to môže online vypočuť v rádiu a pozrieť si to aj na 24-ke. Hej. Čiže tam nejaké prepojenie. Vlastne jediná diskusná relácia otvorené s Anou Vargovou je iba čiste rozhlasová. Všetky ostatné sú ako keby hybridné, že rozhlasová je televízne. To spravodajstvo z 24-kov je vlastne prepojené. Takže áno, tam asi nejaké veci sú, že máme ako keby redaktorov, ktorý je aj rozhlasový, aj televízny, respektíve je zamestnaný v rozhlase, ale 24-ka prenáša jeho veci. Takže ale miera tých úspor je podľa mňa v malých jednotkách percent. To ako nie je. A sú tam zase veľa iných negatívnych vecí, napríklad v tom spojenom Molochu je akože diskriminovaní rozhlasáci na úkor televízákov, že televízia není v zákone presné percento, že koľko percent z výlomku HDP má ísť na televízu a rozhlas. A rozhlas trpí tým, že je ako keby zatiaľ všetci riaditelia STVR-ky, alebo teda spojené rozhlas televízie, preferovali viac televíznu zložku ako rozhlasovú. Veľmi tým trpia rozhlasáci, menej televízáci, ale sú mnohí televízáci, ktorí vnímajú zase rozhlasákov ako príťaž. Takže myslím si, že argument úsporami nie je ten hlavný, tie úspory nie sú tak zásadné, aby stálo toto všetko za to, aby sa robil tento projekt. Vtedy to bolo úplne jednoznačné, to bolo Lex Nižiansky, potrebovali sa nejak právne nepriestrelné zbaviť nepohodlného riaditeľa, ľavicovo orientovaného riaditeľa televízie, no tak to zlúčili a samozrejme tým pádom vznikla jeden telerozhlas a vypísali sa nové voľby a tam si dali, to bolo to škandalozne, kedy ešte taký prostoreký Sulík povedal, že na tlačovke, čo je úplný nonsens, že koaliční experti sa stretnú na koaličnej rade a vyberú koaličného riaditeľa televízie a rozhlasu. No tak akože tým bolo povedané všetko a kvôli tomu toto bola jediná motivácia, prečo sa vlastne spájala televízia a rozhlas.
9: No a zeptám se tě jenom ještě, nevím, jak to máte na Slovensku, něco jako obdoba českého kontrolního úřadu, kontroluje televizi nebo rozhlas na Slovensku?
12: Je STVRK, je samozřejmě rada, že štátná televize v Evropě nie je tam, kde máš IBU, teda ta Evropská vysielaca, teda federácia, tak všetky musí mať verejnoprávny charakter, to znamená, že je rada televízna rozhlasová, která je kreovaná z dvoch častí, 5 volí parlament, troch menuje na základě výběrového konání minister kultúry, jedného ministra hospodárstva a majú tam, je tam zadefinovaná profesná príslušnosť každého člena rady. Jeden musí byť rozhlasák, jeden televízák, jeden ajťák, jeden právnik a jeden ekonom. Čiže, ja neviem, mali sme 21 kandidátov, ja neviem, na rozhlasáka, 14 kandidátov na z televízáka, asi 6 boli právnici a vlastne per parlament vyberal z expertov z jednotlivých akože profesných skupín, tam bolo, že 5 rokov musí byť teda v televíznom prostredí, rozhlasom prostredí, musí mať právnickú prax a právnickú no v IT sfére musí pracovať, alebo musí byť ekonomicky podkutý, respektíve musí mať vzdelanie druhého stupňa vysokoškolského a 5 rokov praxe v oblasti ekonomiky. Ak splňali tieto podmienky, tak mohli ísť do pléna Národnej rady a to zvolilo radných. A tí štyria boli potom ešte domenovaní 3 plus 1. Jedného dal minister financií, a tiež ekonóma, čiže sú tam dva ekonómovia, jeden z tohto a potom z každého prostredia. Tak, no a potom rada už si samozrejme volí predsedu, podpredsedu. Máme teraz po dlhom, dlhom čase aj zvoleného predsedu. Predtým sme mali kvôli úmrtiu predsedu asi 7-8 mesiacov iba podpredseda viedol radu. Bola síce 9 člena, hneď sa doplnila, ale nevedeli si vykreovať zo svojho stredu. Tam treba totiž nie 5 nad polovičnou väčšinou, ale 6 ľudia z 9 na člena rady, na predsedu rady, takže dlho, dlho sa čakala konsenzus na 6 hlasoch.
9: Dobře, vraťme se zpátky do Česka, k třetí oblasti, už jsme ji trochu s Velkem zmínili. A otázka nebo věc, kterou měli průzkumníci se ptát, byla následující: výdaje z rozpočtu stejně platí občan. To znamená to, jestli když platím já jako fyzická osoba rovnou 150 korun na 50 korun nebo 50 korun na rozhlasovou televizního poplatku, anebo když to zaplatí všechno stát z rozpočtu, jestli je nějaký rozdíl, tak to, že výdaje z rozpočtu stejně platí občan, se myslí určitě 23, spíše 34, spíše ne 25 a určitě ne 15, to znamená a 57, zaokrouhleno 60, se myslí, že to stejně platí občan, že to je vlastně...
11: No to víš, že to platí vždycky občan. Stát žádný jiný daňový příjmy nemá. To občan to platí buď přímo ve svých daních, anebo to platí nepřímo. Protože podniky zdaňují svůj zisk. Ale dejme tomu, že kdyby neplatili kdyby se neplatila daň z příjmu právnických osob, tak možná, že některé podniky by třeba část těch ušetřených daní poslali formou speciálních bonusů svým zaměstnancům. To nemůžeš vyloučit, jo, ale jinak to všechno vždycky platí občan, bez debaty. A překvapuje mě, že to vidí jenom 57% dotázaných. To svědčí o nedostatečnosti, duševní nedostatečnosti českého národa.
9: Tak Romane, my už se to Už jsme se toho dotkli ve slovenské části, jak je to vlastně s těmi penězi pro média u vás na Slovensku potom pod podmínkami nového zákona. Tak jenom, jestli chceš tohle okomentovat a půjdeme asi k té nejdůležitější věci.
12: V podstate, ja by som v zásade, ja mám jeden zásadný problém, mal som pri koncesionárskych poplatkoch, a to je neskutočný a tupý populizmus privitý, neviem čo, ako to nazvať, politikov, ktorí tak biednú sumu, čo bolo niečo 4 aj niečo eurá, 4,2 eurá, neboli schopní 14 rokov valorizovať. A ja som teda, chápem ten vzťah, že sám si platím a mám ako keby priamejšie, ak je to priamo z mojich prostriedkovanie, prostredníctvom dvaní, tak ako keby, že teoreticky by som mal mať väčší vzťah k tomu, že tá verejnoprávna televízia je akože moja, hej? Ale zmysel to má iba vtedy, ak tá suma bude valorizovaná, lebo za 14 rokov reálna suma je zlomková. A potom sa vlastne, keďže zvýšiť koncesionárske poplatky o 30 korún špeciálnym zákonom je nepredstaviteľná vec, tak je to veľký problém a potom sa to muselo plátať špeciálnou zmluvou so štátom, alebo sa vymýšľalo, že sa zvýši podiel na reklamnom trhu a neviem čo všetko a nefungovalo to. To znamená, keď za koncesionárske poplatky, tak s automatickým valorizačným mechanizmom, alebo potom to, čo máme na Slovensku, a to je výlomok z HDP, a tam mám jeden zásadný problém, že to je ako handlovanie na trhu. Keď sa zavádzalo, tak bolo, že 0,15, potom prišiel jednoduchý zákon a bolo 0,17, aby pred voľbami bola servilná voči Matovičovi, to Heger vyriešil. Potom prišla iná vláda a dala 0,12 a toto je absolútne zle. Ja som úplne že za to, že dobre, buď jedno alebo druhé, v podstate takmer to berem na rovinu, ak by bol ústavným zákonom zafixovaná suma je 0,15% HDP a bude to 0,15 a ako náhle bude rásť HDP, budú rásť aj príjmy televízie a rozhlasu a ako náhle to bude rásť, tak samozrejme reálna cena, reálna suma toho, čo dostane rozhlas a televízie, bude plus minus stále rovnaká v zmysle v reálnych cenách, nie v nominálnych cenách. Akože dneska, keď máme v najlepšom prípade 2% infláciu, ale častokrát aj 4, aj viac percent, za 15-20 rokov je to zlomok. Tuším, aj u vás bola nejaká debata, že ten výlomok bol nejaký 2005 rok, alebo nejak tak, že v reálnych cenách sa to dostalo niekde úplne do šialených sum, takže 2008. Takže nie je to dobré, ak to je jednoduchý zákon. Každý zákon o štátnom rozpočte má jednu podkapitolu televízia a rozhlas a ako sa dohodne koaličná rada, tak taký bude výlomok. Hej? A to je úplne že zlé.
9: No a dostaneme se teda ke čtvrtému bodu.
11: K tomuhle. Já teda, kdybych to konstruoval, tak bych to přivázal na, dejme tomu, příjmy státního rozpočtu. No, na příjmovou kapitolu státního rozpočtu, protože státní rozpočet není v našich podmínkách o tom, kolik stát vybere. Státní rozpočet je, kolik stát vybere plus kolik se stát zadluží. Čili já bych to stanovil nějakým procentem, zlomkem procenta eventuálně z toho, kolik stát v příštím roce bude mít příjmy. Tím pádem by tahle daň, nebo ten poplatek pro veřejnoprávní média nezvyšoval zadlužení státu. Je špatný to stanovit procentem z rozpočtu a je špatný to stanovit procentem z HDP, jo, protože tam zase to neodpovídá. Tam se prostě objevuje faktor zadlužení a tomu, abych se rád vyhnul.
9: Dobře, tak
12: ale podstatné je to, že malo by to byť ústavným zákonom, aby každá vláda pri zákone štátnom rozpočte s tým nemohla laborovať hore-dole. A áno, nech sa to naviaže na nejaký ukazovateľ, ktorý odráža výkonnosť ekonomiky v poriadku, to by bolo v pohode, len hovorím, ak je to jednoduchý zákon, je to o ničom.
9: Tak poďme tedy konečne k tomu čtvrtému, to je čtvrté otázce, ale než sa k nemu dostaneme, tak ona je tá otázka vlastne úplne nejvíc citovaná, nejvíc řešená. A ja k tomu mám ešte druhé audio z oné debaty s Otou Klempířem, i speciálne ve vztahu k tomu, že co měli motoristé ve svém volebním programu. Tak poďme si to pustiť.
8: To motto toho je, když nejakou veřejnou službu, nebo respektive tuhletu veřejnou právní službu požaduje stát, nebo zadává stát, tak by to měl platit stát.
7: To je naprosto proti tomu, co jste zmiňoval, svoje vlastní programy, nebo ne programy prohlášení, ale předvolební sliby svým vlastním voličům. Vy to víte, asi jste čekal, že vám to tady ocituju. Ale tam doslova uvedl, nechceme, aby byla financována ze státního rozpočtu, tím by se stala vládní. Neděláte vlastně z veřejnoprávních médií nyní vládní média?
8: Jestli jste četl ten zákon, tam v té preambuli, když je napsáno, já nevím, jestli to mám citovat, nebo jestli se budeme bavit na tom, tam je napsáno, cílem tohoto zákona je zajistit efektivní, transparentní a hospodárné fungování rozhlasového a televizního vysílání. Jo. Dále je tam napsáno, Česká televize a rozhlas jsou samostatné veřejnoprávní instituce nezávislé na výkonné moci, nejsou podřízeny vládě.
7: Takže ta věta,
8: žádného ministru,
7: ta věta, kterou jste měli ve svém předvolebním programu, ta neplatí. Že média financovaná ze státního rozpočtu se stanou vládními.
8: Pane redaktore, programové prohlášení strany, která s ním jde do voleb a stane se koaliční menšinovou stranou, se mění a jakýmsi způsobem se s něj stává koaliční prohlášení vlády.
7: To já nespochybuji. Já rozumím tomu, že když se stanete vládou...
8: Musíte bojovat
7: že...
8: jenom na místě, který uhájíte.
7: Tomu rozumím. Ale v tom předvolebním slibu vy vašim svým vlastním voličům, kteří vás mohou potkat někde na ulici a zeptat se tuhletu otázku, kterou já, pokud tento zákon bude takto schválen, platí vaše věta, že financování ze státního rozpočtu znamená, že se stanou vládními?
8: Ne, neznamená, protože tady to v té preambuli toho zákona je.
7: Dobře, ale jste to měli v tom předvolebním programu.
8: Dobře, ale jak je to dlouho, to je půl roku, já jsem...
7: Takže už to neplatí. Co,
8: je to, počkejte, vy mě zbytečně jako zaháníte do kouta, to tak není vůbec. Jo. Je to tak, že za půl roku i jako člověk, i jako vlastně politik, projedete nějakým vývojem. A proto, aby to vládní média nebyla, tak do té preambule jsme dali to, že to nepodléhá žádnému politiku, žádným ministerstvu, jsou to dvě naprosto samostatný.
9: Tak, zeptám se vás, pánové, společně. Přesunem pod státní rozpočet, stane se Česká televize vládní, nebo respektive státní, protože logicky ze zaměstnanců televize se stanou státní zaměstnanci.
11: Ale to, co předvedl Dolanský teďko, tak to byl poloviční řezníček, jo. Protože on Klempíře furt točil na to, vy jste měli ve volebním programu a teďko stanou se vládními. To je přece nesmysl. To je, nestanou se vládními, protože model financování státního rozpočtu mají ve Francii, ale myslím si, že i ve Finsku. A tím, co koncesionářské poplatky mají v Německu a v Británii. A já si troufnu říct, že veřejnoprávní média ve Francii, jak je nesleduju a nemám možnost, to je nerozumím, tak rozhodně nebudou v horším stavu než veřejnoprávní média v Německu. Jak to mají v Rakousku, nevím, způsob financování tam je snad smíšený, ale zkrátka francouzská televize a rozhlas budou stejně nezávislí jako německý veřejnoprávní rozhlasy a televize. To není odvislý od financování a ten Klempíř, ten se v tom vařil, ale nakonec chytil správný směr, kdy říkal, je to věc vývoje. A my jsme se v preambuli postarali o to, aby vládní média nemohly vzniknout. My jsme se o to postarali. Vzhledem k tomu, že naši koaliční partneři to mají jako svou vlajkovou disciplínu tohle, my jsme jedna ze třech stran koalice, tady jsme museli akceptovat většinu, ale preambulí jsme se postarali o to,
10: aby žádný vládní médium nemohlo vzniknout. A odvolal bych se na to Francii, protože to je naprosto dogmatický tvrzení. A Dolanského to byla jasná neférovost tohlenstvo.
9: Tak Romane, zeptám se tebe, protože ty jsi znalec i jiných modelů financování.
12: Hej, hlavně k tomu, že štátna verejnoprávna, povím krátku poznámku, jakože Klempíš už spôsobom, aký vystupuje, ako sa niekedy podkladá, alebo neviem, o čo ide, ako je naozaj veľmi jemne povedané, pôsobí dezorientované. A to, čo povedal Vlk, by som plne akceptoval, ak by tento rezort nemali motoristi. Ale keď ja raz kandidujem s niečím, dostanem sa do vlády a mám ten rezort, tak veľmi ťažko vysvetlím, že vlastne ja, ktorý mám zodpovednosť za niečo také a vlastne sa v rámci koalície očakáva, že ja budem riadiť ten rezort podľa toho, aké boli moje predvolebné sľuby, tak otočím o 180 stupňov. Ja nevidím, že by Babiš extrémne tlačil práve na to, že by oni to mali niekde v programe a toto robil. Ja si myslím, že urobil ten kontromalec potom a nevedia to ani vôbec vysvetliť. Druhá vec je, že treba si zadefinovať, čo je to verejnoprávnosť. Spôsob financovania je sekundárna a ja dokonca si vnímam, že nezávislosť financovania, bo nezávislosť od politikov pri financovaní sa dá naozaj iba dvoma spôsobmi, a to keď sa do ústavného zákona alebo nejakého ťažko zmeniteľného zákona zadefinuje nárok, ktorý je neľahko premeniteľný so striedaním sa garnitúr. To znamená, že my sme mali dvakrát za 36 rokov ústavnú väčšinu koalíciu, takže toto je jedna záruka. Druhá záruka je nejaký automatický valorizačný vzorec pri koncesionárskych poplatkov, tak, ktorý by zabezpečil, že je v reálnych cenách aj o 20 rokov dá sa nejaká úroveň a tá sa udržiava tým, že sa valorizuje. A definícia verejnoprávnosti je filtrácia od politikov, ktorá sa robí zväčša cez rady. A spôsob kreovania rád a ich kompetencie, to je to definícia verejnoprávnosti. To znamená, my sme mali tretinový model, to bolo také, aby prerastali dĺžka mandátu bola 6 rokov a tretina sa po každých dvoch rokoch menila, čím sa v podstate neprekrývala garnitúra politická s zložením rád, ktoré dozerali nad činnosťou verejnoprávnych médií. To bola jedna možnosť. Druhá možnosť je, že sú tam nejakým spôsobom zadefinovaní ľudia. Na nás strašne častokrát nám nadávajú, že neviem, taká onaká televízia, ale ja jasne hovorím všetkým, a to není, že fikcia, to je pravda. My ako politici nemáme žiadne páky priame alebo nepriame na nepriame možno, ale veľmi nepriame na televíziu, pretože o všetkom rozhodujú radní. Oni volia riaditeľa, nie je plénum Národnej rady, oni volia, oni majú vypočutie, oni posudzujú projekty, oni majú presne v zákone definované z okolnosti, za ktorých môžu odvolať riaditeľa pred skončením jeho mandátu. Ono je to tak, že na rok sa ani neprikrýva v podstate mandát rady s mandátom riaditeľa, lebo tam bol taký shift, taký posun, asi 9 alebo 10 mesačný, že bol dočasne poverený iba predsedom parlamentu, čo bola výnimka. Čiže o to ide, či a do akej miery majú priamy vplyv politici na televíziu. Štátna televízia by bola, keby vláda menovala riaditeľa televízie, alebo minister kultúry, alebo že by bol nejaký vládny spolomocnec pre televíziu, čo psychopat Kňažko, jeden z minister kultúry, sa pokúšal, potom mu vysvetlil, že to bolo krajne akože nevhodné. Vy to teraz tak máte mixnuté, že aj Senát, aj poslanecká snemovňa volí teda radných a samozrejme tí musia ešte prejsť nejakou pred výberom a tam sa nejakým spôsobom, hej, takže v tomto zmysle tie parametre verejnoprávnosti tam sú a neviem úplne presne, či to máte tretinový model, že oni sa obmieňajú priebežne, teda že nie sú identicky s teda jednak, aký je ich mandát, že nie je identický s mandátom poslaneckej snemovne, to je jedna vec a druhá vec je, že sa obmienia priebežne, nie naraz. Ale nie som si celkom istý, no keď sa zavadzali z Senát, tak z logicky asi Senát dával v inom termíne ako snemovňa.
9: Áno, oni majú 6 letý mandát a teď sa obnovuje, takže...
12: Ale nie takže naraz 6, ale...
9: Ne, postupne, samozrejme. Takže teď to končí, myslím, 4 z nich, takže... Tak... Musím se dostat a říct teda ty výsledky tak, jak si to myslí, protože tam vlastně nejčastější otázka, která se řeší, jestli přechod pod státní financování znamená ohrožení nezávislosti, tak občané ČR se myslí podle Kantaru následující určitě 24, spíše ano 26, spíše ne 33 a rozhodně ne 15, čili 50% ano a když sečteme obě ne, tak jsme vlastně rozdělení 50-48 bloků.
11: Já k tomu tohle celkem nemá smysl komentovat. Prostě příznivci současné opozice si myslí, že to bude, že to naruší veřejnoprávnost a myslí si to zřejmě i pár procent těch, kteří volili současní vládní strany. Za mě to je opět doklad síly jaksi mainstreamových médií, který razí ten narrativ, že to takhle bude. Není to pravda. Evropa zná oba modely financování a jak řekl Roman, způsob financování nepredikuje vládní nebo podřízenost veřejnoprávě. Nedeklaruje podřízenost současný veřejnoprávní televize a veřejnoprávního rozhlasu vládě. To z toho naprosto nevyplývá. To je smyšlenka, to je fikce, jde tam úplně o něco jiného. Jde tam o to, že Martin Řezníček a dejme tomu i Lukáš Dolanský prostě mají vybrané své favority. No a podle toho přistupujou k tomu, jak v té televizi pracují. Byť u Dolanskýho je to velice soft forma a Dolanský mi zatím nevadí, ale vadí mi Řezníček. Řezníček, lidi jako Martin Řezníček už dávno ve veřejnoprávní médii nemají co hledat. Jo. Čili jde o to, že současná opozice brání svou českou televizi a svůj český rozhlas, který hrajou na jejich straně. To je jádro sporu tohleto. A ten způsob financování, to je jenom zástěrka, aby to jádro sporu nebylo zjevný úplně každému. A jak je vidět z toho čtvrtého zkoumání Kantaru, tak bohužel to jádro sporu daří zakrývat.
9: Tak Romane, poslední slovo k tomu, jestli chceš, protože vlastně podobné otázky řešíte i u vás a posuneme se kousek dál v debatě.
13: No, pojďme dál.
9: Dobře, tak pojďme dál. Já mám tady, my už jsme tady teď zmínili, že i v průběhu, kromě tohohle zákona, vlastně probíhá vlastně paralelně vedle toho, tím, jak dobíhají volební období, respektive mandáty různým členům a v tomhle případě Rady České televize, tak v souvislosti s tím už tedy proběhl jakýsi předvýběr, kdy kdybychom se bavili o ODS, tak si tam měli s tím určité problémy ohledně pana Berkovce, ale daleko větší problém v fouzovkách se objevil vlastně minulý týden nebo předminulý, a kdy se objevila nahrávka, kterou si teď pustíme ve verzi, kterou řeknu, že je vyčištěná nikoli v post, ale poté, co ten originál vlastně je nahrávaný v nějakém prostředí, který je celkem ovlivňují ruchy, tak tohle bude verze, kde budou slyšet velmi přesně a perfektně ony hlasy a ony to, co se vlastně teď řeší. A ono to ovlivňuje, protože jsou tam právě dva pánové, kteří se dostali do toho užšího výběru radních. A jak se s tím naloží, tak tomu se asi určitě můžeme něco říct. Tak pojďme si pustit ale velice krátký zvuk dvou pánů, tedy Romana Bradáče a Pavla Motochy.
14: No, tak to je k tomu nejlepší. Jo, a prosím tě, Pavle, já mám ještě jednu věc.
15: Jakou?
14: No, ale já jsem ještě nedostal zbytek těch peněz jako za tu volbu. Víš co? Jo, pracuji.
15: Jo. Jako, ty jsi ještě nedostal nic.
14: Ale jo, dostal mi. Ale mě to prostě všecko.
15: Aha, jo. A kolik teda ještě chybí?
14: No, ještě 500.

0: Ještě půl mega?
1: Jo.
0: No, já třeba zjistím, jak ty celý je, ale určitě to dostanu. Díky.
2: Tak to byla ona nahrávka. A Vlku, ty jsi chtěl určitě jí komentovat, jenom můžeme si k tomu říct určitě podrobnosti, takže je to celkem jasné za volbu někoho, můžeme si říct koho, 500 tisíc chybí, říká pan Bradáč a Pavel Motocha. Podle nahrávky říká, že to zajistí.
1: No. Já to budu komentovat trošku jinak, než asi čekáš. Podle toho, co lze dohledat na českém internetu, tak tuhle nahrávku nabídl Marek Wollner, který odešel po velkém skandálu z České televize, tak nabídl značnému počtu mainstreamových médií. Žádné z médií po té nahrávce neáhlo, všechny ji nechali vyšumět s jednou jedinou výjimkou. A tou výjimkou je Forum 24.cz, neplec s Echem 24.cz. Forum 24.cz patří k nejčtenějším českým portálům. A je to prostě za mě mediální stoka nejhorší, kterou v České republice máme. Informační. Pořelí jakýsi Pavel Šafa. Protože máme většinu slovenských posluchačů, tak těm tohle jméno nic neřekne.
2: Jsme o něm mluvili minule?
1: My jsme mluvili minule o Šafrovi.
2: No, kde to se mluvil o těch vlastizrádcích a jak jsme tady mluvili o tom sjezdu.
1: No, tak dobře, ale já jsem nerozbíral Šafra do detailu. Pavel Šafr je něco, co já nazývám putovní cena po českých redakcích. Ten prošel, já ho pamatuju v Lidovkách, já ho pamatuju v Blesku, ho pamatuju v Mladé frontě, všude dělal šéfredaktora, vždycky po čase skončil. Pavel Šafr se taky nesmazatelně zapsal si osobnostně, když jsme teda u těch charakteristik, co je kdo zač. Pavel Šafr se opil, měl bouračku. Nevím přesně, jestli to skončilo jenom zraněním nebo něčím horším. A Pavel Šafr dostal tě podmínku. A myslím si, že by z toho vyvodil nějaký zásadní osobnostní posun. To je Pavel Šafr. A založil pro mě mediální stoku. Forum 24.cz. Tohle je jediný médium tej Wollnerovo nahrávce. Wollner nevysvětlil, jak se k ní dostal. Ta nahrávka je krátká. A je tam jeden zásadní problém. Mají na ní být současní členové rady Matocha a Karel Bradáč. Matocha to prostě nějak registruje jako velmi, řekl bych, mediálně propíraného člena rady. O Karlu Bradáčovi jsme nic zásadního neslyšeli, ale
2: Roman
1: Karel Bradáč je dlouholetej. Prosím?
2: Nebo? Roman Bradáč se jmenuje.
1: Roman Bradáč, tak může být, že se opletu s Karlem Bradáčem, který dělal dlouhý leta v Českém rozhlase, takže tuto tirádu končím. Zkrátka, jsou na ní dva radní, kteří jasně aspirují na zvolení, protože za nima stojí poslanecká většina ve sněmovně, takže to mají jistý. A najednou jsou zpochybněny. Ku podivu těsně před volbou, přestože toho půl mega za nějakou tu volbu, já si marně dedukuju, jaká proběhla volba. Patrně asi ředitele České televize, nebo já nevím, něco takového. A ředitel České televize se volil přece před rokem. Tak jako to někdo sulcoval tuhle nahrávku, aby jí vytáhl při volbě členů rady. Proč s ním nepřišel na veřejnost?

0: sfalšoval nahrávku, na který seš ty dneska v době, kdy máš umělou inteligenci, která tě stvoří falešný video, který je v podstatě k nerozeznání od originálního. Jo. Začínají být doopravdy problémy s videonahrávkama. A řeší se, co s tím. A tady máš zašuměnou, krátkou audio nahrávku. Jak se chceš obhájit, že ta nahrávka není pravá? Já neznám, osobně neznám způsob, jo. Budou nějaký audity přesto a dobrozdání a forenzní posudky a tak dále. Ale vím si, jak vypadají znalecký výpovědi a znalecký posudky v kriminálních kauzách před soudem. Tam tě vystoupí strana žalovaná, si přivede svýho znalce, strana žalující si přivede taky svýho znalce, soudce objedná třetího a v podstatě vždycky máš tři posudky, které jsou od sebe různý, ale ve dvou je, dejme tomu, nějaká alespoň zdánlivá shoda. A teďko, a to se jedná o daleko jednodušší věci, typu provedení prací na baráku, nebo brzdní dráhy auta, nebo já nevím čeho. A teďko do toho budeš mít tak subtilní věc, jako je pravost nahrávky. Za mě to je neřešitelný a za mě by se měly dát jasně karty na stůl. Kdo to nahrál, kdo to nahrál a ať na to přísahá, že tam byl, ať pan XX řekne, já jsem to nahrával. Protože šlo o zasedání mediální rady. Jo? To není nic v režimu státního tajemství. Že by se to prostě nesmělo, že by to byla protizákonná činnost. Někdo to nahrál, teda z těch, kteří tam byli přítomní. Jo? Toho. Tak ať pan X řekne, já jsem tam tenkrát u toho byl. A šlo by jistě ověřit, jestli v daném okamžiku mohl pan A být u rozhovoru pana Bradáče s panem Matochou. Tak by to nabylo na určitý věrohodnosti. Ale dokud pan A se nepřihlásí a neřekne, byl jsem to já a byl jsem u toho a bylo to tam a tam a tenkrát a tenkrát, proč nefunguje tady v tom případě presumpce neviny? Že to je falzum. Já nemám jinou možnost, já jsem se snažil dohledat nějaký logický postup, který by byl obhajitelný. Já říkám, jestliže u zločinců, kde na první pohled všichni mají jasno, že někdo někoho zavraždil, tak i tam platí presumpce neviny. No a tady platí automaticky teďko presumpce viny najednou u něčeho, kde nevíme, jestli se to vůbec stalo a mohlo to vzniknout. Nepřijde ti to divný tohle?
1: Tak já jenom, promiň Romane, ještě ti pustím totiž velkou druhé audio, které asi nebudeš čekat, že ti ho pustím, protože jistá osoba, kterou nemusím představovat, už s tou nahrávkou konfrontována byla, jenom to si k tomu říkal, tak je to samozřejmě na zodpovědnost odnes poslanců, protože oba pánové se do druhého kola dostali, jestli je zvolí, tak je zvolí, to asi opozice s tím nic moc neudělá, a když se je nezvolí, anebo si řekl, že tyhle dva teď momentálně měnit nebudem, tak to je už druhá věc. Mimochodem jenom, když jsi zmínil Echo 24, tak já tady mám otevřený článek pana Daniela Kajzera ze včerejška, kde jenom co se toho zákona týká, tak ten titulek má název Babiš u České televize cukne, to znamená s oním zákonem. A pak je tady ještě druhý článek v Echu, kde oni tady píšou, že vládní koalice vlastně nechá ty volná místa pro tyhle dva, ale nebude je teďko volit, ale je možné, že zvolí až někdy později, až se jaksi vyjasní, co se s tím stane. Takže s tím takhle chce s tím naložit hnutí ano. Ale k onomu audiu. Totiž tato volba, nebo to audio, totiž je z doby, nebo má být z doby, a kdy byl volen ještě bývalý ředitel, nikoliv pan Chudárek, ale Jan Souček. A právě Jan Souček jako bývalý ředitel televize byl s onem audiem konfrontován, byl v Českém rozhlasu Plus a na konto téhle nahrávky řekl následující.
2: Premiér Andrej Babiš uvedl také, že si přeje vyjasnění zvukového záznamu, který má údajně zachycovat dva kandidáty na radní, Romana Bradáče a Pavla Matochu. Konverzace se tam vede o jakémsi nedoplatku za volbu, jako volbu, kde to tam jako není z toho jasně formulováno. Oba radní podali trestní oznámení pro pomluvu. Vidíte šanci v éře AI, na kterou mnozí poukazují, tedy tady na to, že vlastně těžké rozeznat tu autenticitu nahrávky, šanci dobrat se pravdy ohledně téhle věci?
3: Vidím docela dobrou šanci dobrat se odborného vyjádření, zda ten zvukový záznam je nebo není autentický. Já jsem na toto téma minulý týden měl debatu s Markem Wollnerem, který ten záznam zveřejnil a který se mě ptal na můj názor. Já jsem následně požádal své přátele, kteří se expertně analýze videa a zvuku věnují, a ti se shodují v tom, že s naprosto vysokou mírou pravděpodobnosti ten záznam autentický je a dokládají to analytickými výstupy, ať už tedy charakteristikou mikrofonu, který tam byl použitý, charakteristikou toho, kde ten mikrofon s vysokou mírou pravděpodobnosti byl umístěn, a tomu napovídají jednotlivé ty analytické výstupy, i včetně toho, že ten zvuk obsahuje ruchy, které by umělá inteligence při vytváření takového záznamu stěží produkovala. Pokud by to tam někdo dodatečně dodával, byla by to skutečně práce na řadu týdnů a ještě navíc jako v režimu profesionálního sound studia někde z Hollywoodu. Takže já po absolvování těchto debat s přáteli z té branže, s experty z té branže o autenticitě toho zvuku příliš pochybností nemám.
1: Tak říká bývalý ředitel Jan Souček. Tak velkou.
0: No, tak já to okomentuju. A nenapadlo takhle náhodou někoho, že Souček, má, speciálně Souček, má spoustu nevyřízených účtů právě s Matochou. Vždyť ten jejich konflikt, kdy Matocha nejdřív držel Součka dlouhodobě jako ředitele, kdy už po něm rada šla, tak Matocha tuším s Veselým ho drželi. Drželi ho do poslední chvíle. A potom unikla nahrávka, kdy Matocha otočil a pustil Součka. A Souček musel jít a pustil ho proto, že mu vyčítal, že nesplnil nic z toho, k čemu se zavázal, když nastupoval do funkce. Tam zřejmě došlo, nebo Souček se snažil Českou televizi vyčistit, jo, z mýho pohledu, ale zřejmě Matocha si představoval, že jí má vyčistit víc. Takže jsou tam nevyřízený účty a já nevím, jaké kamarády z branže, specialisty má bývalý ředitel Souček. Ale jeho slovo v daném případě pro mě není dostatečně věrohodné. To je všechno, co k tomu můžu říct.
1: Tak Roman, asi tvoje reakce a pak půjdem na slovenské témy, protože čas velmi pokročil.
4: No, ja naozaj nemám ambíciu robiť arbitra v tomto. Je jasné, že sa to extrémne využilo. Tuším, opozícia avizovala, že bude robiť obštrukciu, ak by chceli voliť týchto dvoch akože podozrivých kandidátov. A nedokážem teda odhadnúť, že či koalícii bude stať za to ísť do teda tej voľby za každú cenu aj napriek obštrukcii, alebo ich hodia cez palubu. Každopádne ukazuje sa, že vplyv od televízu je obrovský a používajú sa obrovské špinavosti na to, aby niekto získal kontrolu nad touto verejnoprávnou inštitúciou. Takže toto je jedna z takých tých naozaj špinavostí, nahrávanie je tajné. Akože naozaj nepoznáme kontext, nevieme, aká voľba to je, koho voľba a či teda, ja neviem, akože tento súčasný riaditeľ, vieme, že ten bývalý bol predčasne odvolaný kvôli sérii zlyhaní, či tento je nejak politicky exponovaný a že tam až takéto sumy lietajú, neviem. Akože vyzerá to veľmi zle, tak toto poviem, minimálne. Akože naozaj hrať na také, že je to sfalšované AI, nadabované, neviem, to sú naozaj problematické veci. A sám som zvedavý, ako to skončí.
1: No, ďak řečil.
0: Ale ja k tomu ešte podotknu dve veci, ktoré říct musím. Tam se baví o 500 000 korun. Zřejmě šlo o nějakou volbu, nebo dovozuje se, že šlo o volbu ředitele České televize. Mě by zajímalo, kdo by platil 500 000 korun, a je tam řeč o doplatku. Čili dejme tomu, že ta sazba byla 1 000 000 korun. A 1 000 000 korun, rada má, já nevím, 12 členů, tak si musel podplatit aspoň 7, jo. Tak to je 7 000 000 korun. Já si mamě zkouším představit, kdo by dal 7 000 000 korun za to, aby byl někdo, pan Novák, zvolený generálním ředitelem České televize. Proč by to kdo platil? To je jedna poznámka. A druhá poznámka, nelze vyloučit, že to je falzum. A já bych rád, aby se to vyloučilo. Protože pokud to falzum je, tak jsme svědky v přímém přenosu toho, že falzem lze dneska ovlivnit politický dění. A už politici ve svém vlastním zájmu by měli vyloučit možnost použití falza. Protože když to bude jednou, když dneska řekneme, protože je tam podezření, že je to pravý, no tak konstatujeme, že to je pravý a dovozujeme to do všech důsledků. Tak příště se to bude muset udělat zas, kde potom bude nějaký práh bezpečnosti a práh jistoty. My si podkopáváme sami jako tu stavbu, která nás kreje, což je stát. Tak my si přece to ničíme sami. A jak je postavený náš trestní kodex? Je postavený na tom, že dvě zásady. Za první, radši pustit jednoho vinného, teda radši pustit 100 vinných, než zavřít jednoho nevinného. A za druhý, jsou-li pochybnosti, tak se případ vykládá ve prospěch obviněného. To je podstata jaksi našeho trestního práva. My tady říkáme, jo, tak ten Matocha s tím bradáčem, tak jsou určitě zkorumpovaný. Možná, že jsou. Mě Matocha nějak nekonvenuje. Bradáče jsem si splet s jiným bradáčem, takže o tom toho neznám. Ale jak ty lidi? Říkám si, kdyby jsi se dostal do jejich role, tak jakým způsobem by jsi se chtěl očistit? Jaký možnosti by si měl? A za sebe konstatuju, žádnou nevidím. To je ta tragédie.
1: Tak oni už ji využili, protože už dali ta trestní oznámení, takže
0: no, vyšetřovat se dobře, to. Ale,
1: což je jediná možnost, co asi můžou udělat.
0: To ti, prostě bláto bylo hozený, bláto na tobě ulpělo a to, že ty dneska se snažíš dát svý oblečení do čistiny, tak znamená jenom to, že v té čistírně to bahno se škrábnou, ale fleky tam zůstanou, víš. A navíc na to potřebuješ čas.
1: Tak to já si říkal jenom, jaký mají možnosti, tak říkám jenom to, co oni už využili a to, co udělali, takže je to jejich způsob, jak se této věci zbavit nebo jak ji vyřešit. Tak, pánové, pojďme tedy na slovenská témata, musíme ještě probrat, než dáme slovo posluchačům, protože dnes budou chtít určitě telefonovat v naší relaci. Mimochodem, Roman, o to si vlastně přišel, tak já jenom zmíním, než se přesunu na Slovensko. Dneska totiž relace, kterou teď právě vysíláme, tak má pořadové číslo 200, takže je slavnostní.
4: Aha, tak to som rád, takže 200 týždňov, 400 týždňov, lebo teda krát, no. Boli nejaké mimoriadne, takže to už je koľko? 8 rokov, fú, strašne to utieklo, no.
1: Tak to je jenom taková poznámka, takže vážení posluchači, jenom když už jsem tedy vzal slovo v tomto ohledu, tak pokud budete se chtít našich hostů zeptat, stále můžete psát své otázky na e-mail adresu studio@slobodnyvysielac.sk přes naše webové stránky pod zeleným okazem otázka do studia a za chvilku také otevřeme telefonní linku 048 381 0101 a budete se moci jak Romana Michalka, tak Vlka ptát a já určitě maily číst budu, ale než se k tomu dostaneme, tak přece jenom ještě trošku natoukneme i slovenská témata. První audio, které tady mám, tak je vlastně takové dvou audio. Ještě k dozvukům tomu, co jsme tady řešili minule, a k dozvukům summitu Evropské unie a věcem, které se týkají vlastně evropské politiky s, řekněme, i s dnešní stopou horkou, dalo by se to tak říct, tak pojďme si pustit Roberta Fica a Andrej Danka.
5: Vláda Slovenskej republiky, rovnako vláda Maďarská, vláda Českej republiky túto požičku nepodporili a nie sú jej súčasťou, preto z tejto požičky pre nás nevyplývajú žiadne finančné záväzky.
6: Ja beriem ako politickú prehru to, že Slovensko dneska, hoci predseda vlády hovorí, že za tú požičku neručíme, čo celkom nie je pravda, Európska únia ju bude splácať, hovorí teda, že ropovod je obnovený, on nemá nič s požičkou, tak ja som dneska otvoril novú tému a tou novou témou je, že keď Robert Fico by sa takto zachoval pri strate práva veta, pretože Nemci začali túto slabosť využívať hneď na to nemecký minister zahraničných vecí, že stratíme aj právo veta menšie štáty, tak to som povedal, že to je aj pre mňa hranica, v akej som schopný ešte vo vláde vydržať.
1: Tak, pánové, a zeptám se hlavně Romana, protože z slovenského tématu. My jsme tady minule řešili, jak se zachoval Robert Fico ohledně půjčky a ohledně 20. balíku, tak zachoval se tak, jak si tak trošku naznačil, a to znamená schválil oboje a nebyli jste v tom se SNS úplně šťastní.
4: No, nie, tak tam jedna sa z některé věcí. Mňa veľmi iritovalo osobne, že v podstate Zelenský nakoniec pustil ropu do družby, ale zároveň povedal, že to je v nejakom overovacom režime a že to vôbec nie je akože isté, že to pustí hoci kedy a znova začal vydierať ako keby podmienečne, paradoxne týždeň po maďarských voľbách, ktoré podľa neho asi dopadli tak, ako očakával a ako keby jedným dýchom spustením povedal, že hoci čo sa môže stáť a jednoducho kedykoľvek sa to môže ako zadrhnúť a tak, tak ja som očakával, že lídri Európskej únie neočakával som to, ale chcel by som očakávať, aby jasne mu povedali, že na tieto hry ti neskočíme a jednoducho vydieranie riadených členských štátov Európskej únie to zabudni. Akože toto už naozaj nie. Samozrejme, rátač s Kaju Kallas alebo s von der Leyenovou bola asi naivná, ale minimálne by sme očakávali aspoň takúto nejakú že apel, že toto nebudeme trpieť. A že prídu iné možnosti a svoje právo veta môžeme použiť niekedy v budúcnosti a v žiadnom prípade sa ho nemôžeme vzdať. A čo sa týka otázok o tom, že by jednomyselnosť mala byť zrušená, no tak to je naozaj červená čiara, o tom sa nedá ani diskutovať. Ono sa už dneska to všelijak obchádza, že zásadné rozhodnutia sa vydávajú za technické a všelijaké špekulácie sa robia okolo toho, ale ako prísť o právo veta, to naozaj je otázka, ak by sa toto pripustilo, tak Potom je naozaj na mieste začať diskusiu, či máme v takom spolku ešte byť. Je to to, čo sme si veľmi ťažkým prístupovým procesom vydobili. Musíme trvať na tom, že sa ho nemôžeme vzdať a nemôžeme ani len pripustiť diskusie o tom. Oni sú vždycky v nejakých vlnách, v nejakých periodách, že Európa je nedvižná, keď je vojna, nevie razantne reagovať, lebo nejaký troublemaker môže rozhodnutie celej únie zvrátiť a zablokovať a neviem čo, ale jednoducho malé štáty sa toho nemôžu vzdať a toto treba striktne a jasne odmietnúť, že toto nie. A ja plne chápem, ja nemám výčitky voči premiérovi, že vlastne nezablokoval tú 90 miliardovú pôžičku, my sme v opt-oute, takisto ako Česi a ako Maďari, priamo neručíme za tento úver a bol by problém, ak by bolo to, čo Zelenský najprv povedal, že pustí to koncom apríla, teda dneska, hej. On to dal skôr, takže v poriadku. Blokácia pôžičky išla, pokiaľ je blokovaná družba. Neverím mu ani nos medzi očami, je to luhár a je absolútne smutné, že Európska únia kašle na svojich členov a nechá sa vydierať vydieračom. No a to bolo vlastne to posolstvo. Dobre, nech teda je odblokovaná pôžička, ale pokiaľ sa bude hrať s právom veta, tak to teda naozaj nie.
1: A ja som sa na to ptal z toho dôvodu, že som videl článek, mám tady pred sebou, ktorý zní, že Roman Michalko vyčítá Ficovi polovičatosť.
4: No to bola zase druhá vec a to je to, že teraz práve s Mercom sme mali, že teda Merc má prísť práve v čase prehliadky na Slovensko a teda, že či Fico odíde do Moskvy alebo neodíde. Ja naozaj mám, no, keď už som v Moskve na tej prehliadke, mám tu guráž, idem tam, tak by som mal byť na tribúne. Ale také tie veci, že idem dať kvety na hrob vojaka, ale už sa na tribúne neukážem. Mne sa to dá také naozaj smiešné. Akože ja naozaj, toto sa asi nezhodneme, že toto je maximum, čo môže robiť. Tým nezískava, tým naozaj Fico prezentuje, že nejaký taký, ako ja neviem, či alibistický, aj chce niečo, aj nechce, tak buď tu guráž mám, som sebavedomý premiér, raz som prijal pozvánku na, minulého roku to bolo výročné, 80. výročie, a potom som tam, kde sú hlavy štátov, všetkých ostatných štátov, ale nie tak, že polovične. Myslím si, že toto mu naozaj nepomôže a myslím si, že aj veľa voličov Smeru, nazvíme to, že to vnímajú rozpačito.
1: A ja, Vlku, promiň, ešte zeptám, Romane, pretože ja som včera videl takový briefing Andreja Danka, kde byl dotazován na onu návštevu, on říkal, že vlastne ani neví, jestli tam Robert Fico pojede, pretože sa vyskytli samozrejme problémy s letovou trasou a podobne, tak to je jedna vec. Druhá vec je vlastne toho, na tá návšteva Friedricha Merce, že to by mohlo být důvod, proč by tu cestu už akože úplne zrušil. A tretí vec, kterou som sa chtěl zeptat, že vlastne to, co si teď říkal, vlastne udělal Robert Fico už loni, vlastne, že tam jako byl, ale nebyl na tribúne a tak to vlastne probiehlo. Čiže by to bolo opakovanie loňského modelu.
4: Jasné, ktoré bolo pod obrovským drobnohľadom a naozaj bola z toho taká nejaká pachuť. A áno, teraz je situácia taká, po Baltie stoplo prelety, Polsko tiež malo veľký problém, no a toto naozaj sa mi zdá, že je skoordinované, aby akože neposlušné dieťa Európy dalo na vlastnú cestu, tak sa ako keby prizval alebo ohlásil návštevu Merc presne v čase, kedy teda je tá prehliadka. A zatiaľ samozrejme nemám informácie ani z úradu vlády, ani teda oficiálne nebolo kde a teraz sú také pomaly stávky, že teda príjme Merca a ostane teda na Slovensku alebo pôjde do Moskvy, hej, a teraz sa hovoria, no tak nebude mať guráž ísť do Moskvy, predsa len Merc je to líder najvýraznejšej, najvýznamnejšej krajiny Európskej únie. Väčšina hovorí, že ostane a príjme Merca, teda to stretnutie absolvuje a v podstate Moskva bude na vedľajšej koľaji. Nebudem odhadovať a nebudem hovoriť dopredu, ako to bude, ale celkom zjavne sa mi zdá, že to ani náhodou nie je náhoda.
1: Tak Volku, teď tvoj prostor k tomu, co sme slyšeli. Je od Romana.
0: Ja s Romanem nesouhlasím, pokud jde o hodnocení Roberta Fica. toho, že nebyl na té přehlídkové tribuně. Si myslím, že Robert Fico má vyvinutý mimořádný smysl pro to, co si ještě může dovolit a co už si dovolit nesmí. A loni, kdy bylo to 80. výročí vítězství nad fašismem, tak dejme tomu, se tam objevit mohl. Jo, na té tribuně, protože to bylo kulatý výročí. Dneska, kdyby tam šel, tak by mu to nikdo nevěřil. A bylo by to prezentováno jako hold ruské armádě, což je dneska symbol okupanta a útočníka, záketní útočníka. Takže tomuhle se Robert Fico chce vyhnout, ale Robert Fico tou cestou do Moskvy by dal jasný signál, že patří k těm, kteří rozhodně s Ruskem chtějí mluvit, jednat a mít s ním rozumný vztahy. Já si myslím, že to jako je poměrně snadno pochopení, ale hold, Romane, vidíš to jinak a máš na to plný právo. Něco jiného je ta Mercova návštěva. A kdybych si měl vzáno, to určitě není náhoda. To určitě Merc věděl, že Fico chce do Moskvy. Takže věděl, že může být odmítnut. Ale věděl taky, že odmítnut nebude. A já si myslím, že Robert Fico do té Moskvy nepojede a přijme Merce. Skon současná velice rychle rozsoudí.
1: No.
4: Ano, tiež si myslím, tiež predpokladám a predpokladá to aj dokonca aj opozícia, že vedá prednosť Mercovi a že samozrejme títo interpretujú, že troublemaker, neposlušné dieťa, enfant terrible Európy, Viktor Orbán skončil a teraz treba dať stratenému alebo zblúdenému synovi šancu, aby sa vrátil do košiara a že teda ako tak cukora bič, že takým cukrom chcú dať, že Robo Fico, vieš, ešte si to nemusel stratiť, neprešiel si ešte tú červenú líniu, tú červenú čiaru, ak budeš poslušný, tak ťa integrujeme a budeme ťa brať vážne. To je interpretácia opozície, hej, aby bolo jasné. A áno, je v ťažkom postavení, tiež ak by som mal odhadovať, myslím si, že skoro si neviem predstaviť, že by ignoroval návštevu kancelára a odišiel do Moskvy, takú guráž asi nemá.
0: To není o kuráži. Romane, to není o kuráži. Ja neviem, jak čteš špatnou kopii železného kancléře Bismarcka, Merce. Macron se považuje za novýho Napoleona a tenhle se považuje za novýho Bismarcka. Jak ho čteš, ale já ho čtu tak, že je nesmírně ješitný. Sebestředný, ješitný. Ne sice tak excentrický jako Trump, ale velký rozdíl mezi těma dvěma není. Akorát Merz to na sobě nedává tak znát. A pokud by Fico odjel do Moskvy, když on ho chce navštívit, tak by to bral jako smrtelnou urážku. Podle toho by definoval svoji politiku vůči Slovensku do konce svého úřadování v německém kancléřství. Čili tohle by pro mě byl hlavní důvod. Chci si udělat z Merce smrtelného nepřítele. Chci nebo nechci. Nehledě k tomu, že existuje i určitý doplněk, který se objevil v týdnu, kdy Evropský parlament vyzval k zablokování transferu unijních peněz na Slovensko. No a Evropský parlament, tam hlavní slovo, má frakce evropských lidovců, kde hlavní osobou je Manfred Weber, což je stranický kolega od kancléře. No a samozřejmě k tomu ještě si připočtila Jenovou, taky stranická kolegyně od Friedricha Merce a máš ten obrázek jako naprosto kompletní. Čili smrtelně uražený německý kancléř osobně, no a podpora evropských veličin, který rozhodují o penězích pro Slovensko. Čili ta kombinace je smrtelná, ale já bych tam mutil teda 8. do té Moskvy, anebo bych tam měl 10. Prostě stejně bych do té Moskvy jel. Takhle bych tak to udělal já.
1: Tak já jenom si vezmu kratice slovo, Romane, promiň. A já jenom vyzvu tedy posluchače, pokud budete chtít zeptat telefonicky našich hostů, v této chvíli můžeme otevřít telefonní linku a můžete volat případně na ono zmíněné telefonní číslo. A já teda hned, Roman, když jsme to zmínili, tak na to samozřejmě navážu, protože i to, co teď Vlk zmiňoval, tak byl vlastně důvod, proč si přišel trošku později a já to doplním e-mailovou otázkou od Luba. Dobrý večer, zdravím vás, měl bych sem rychlou otázku na Romana. Dnes proběhla zpráva, že Evropská komise nám pozastavuje fondy kvůli habaďůrám ve výzvě na PPAčce ohledně tzv. Hacient, co je na tom pravdy a jestli máte o tom nějaké bližší informace, s pozdravem. Děkuji za odpověď, Lubo.
4: Je to velmi nepresné. Zaprvé bylo hlasované v Evropském parlamente a to hlasování, já jsem hovoril s jednou verou poslankyňou, proto jsem troška neskôr se připojil, takže dám zo pár informací. Vlastně pripravoval sa záverečný účet Európskej únie, čo sa každý rok robí a spravodajcom tohto bodu programu bol nemecký zelený Freund sa volá. Zelený v Európskom parlamente to sú čistí slniečkári, ale každá jedna frakcia má svojho takého kospravodajcu a predtým, než to pôjde, sa to prejednáva. A tam sa ukázalo, že naši progresívci neurobili absolútne nič, keď oni hovoria, že aký majú vplyv, tak robili všetko preto, aby toto uznesenie, ktoré je jeden riadok a ktoré má čiste politicky deklaratívny charakter, sa tam dostalo a nafukuje sa to ako vnútropolitická téma. Samozrejme, ak by toto podporili naši opoziční poslanci, tak to je esenciálna vlastizrada. Takže oni za to ani nehlasovali, ale neurobili ale že nič preto, aby toto prešlo. Pôvodne mal prísť s tým uznesením Zdechovský, ale to už ani oni sami vysvetlili alebo pochopili, že to by bolo už fakt moc. Zdechovský je tak skompromitovaná osoba, že nonsens. Ale však tí zelení nie sú nič lepší. Toto tu je čistá deklarácia. Európska komisia v podstate môže ako najvyššiu sankciu dať zrušenie hlasovacích práv a o zmrazení eurofondov iba pri veľmi zásadných pochybeniach a musia o tom hlasovať, není tam jednomyselnosť, ale všetci okrem tej krajiny sa musia zhodnúť. Preto sa roky a roky Orbánovi tým vyhrážali, ale vlastne prišlo to až vtedy, keď to spojenectvo medzi Polskom, Kačinského Polskom a Orbánovým Maďarskom padlo kvôli vojne na Ukrajine a vtedy zmrazili tie eurofondy. Šanca, že toto takouto procedurou prejde Slovensko je limitne blízka. No, dneska určite, už len preto, že v Bulharsku boli voľby, kde vyhral nečekaný premiér a ten teda pochybujem, že by takéto zvrhlosti podporil. To znamená, je to veľká mediálna téma, vykrikujú tu všetci, že jaká je to ako hrvoza a ona žiadna hrvoza nie je. Druhá vec je PPAčka. PPAčka má, teda sú návrhy na pozastavenie licencie za vyplácanie, teda poľnohospodárska platobná agentúra. Minister pôdospár sa veľmi dobre vie a tuším, že do septembra má urobiť nápravu a udržať licenciu. Samozrejme, opozícia okamžite robí absolútne katastrofické scenáre v tom zmysle, že sa budú musieť vracať tie peniaze, pôjdu z nášho rozpočtu a neviem čo. Tam sú nejaké technické veci a samozrejme máme tam aj nejaké veci z minulosti, ale jednoducho keď sa nájde je to, že je to že to bolo vyplatené neoprávne, tak sa to bude vymáhať tam niedočom. Troška som prekvapený, že minister je taký až alibistický a všetko necháva na súdy a tak, lebo podľa mňa tam boli zjavné fafokán a podobné kauzy podvody. Takže akože mal mať tú gúraž nepodpísať to. No ale uvidíme. Každopádne je extrémna, ale že extrémna selektivita, pretože pri Taliansku sa našlo 28,5 miliardy problematických eurofondov a to je rádové väčšia suma, než je na Slovensku a Taliansko si ide ďalej úplne že v pohode. Takže toto všetko, čo robí, to je nejaká koordinovaná činnosť našich vlastizradných europoslancov s užitočnými idiotmi typu Zdechovský, respektíve v tomto prípade to je ten Freund. A jasné, že to budú chcieť nejakým spôsobom rozfúkať. Chvála Bohu, máme europoslancov, ktorí dokážu vystúpiť a vysvetliť veci verejnosti a aj to, že napriek tomu, že naši opoziční poslanci v Európskom parlamente to nezastavili, nehlasovali za to. A hovorím, toto je čiste deklaratórne rozhodnutie, takúto kompetenciu zastaviť eurofondy Európsky parlament nemá. To, že budú klamať, podprahovo vymýšľať, zavádzať, to je denný chlieb opozície, ale jednoducho my budeme hovoriť, že to takto vôbec nie je a naopak vyzveme, prečo ten spravodajca, lebo tam každá jedna frakcia, vlastne keď sa robí to uznesenie, tak sa ako keby dávajú pripomienky a testuje sa priechodnosť, tak oni hovoria, že majú obrovský vplyv, že majú 6 europoslancov a že v rámci frakcie sú akože vplyvní. Prečo to nezablokovali? No pretože im to vyhovovalo a pretože sú extrémne falošní, takže v tomto zmysle viem, čo povedať ľuďom a PSK-ari sa môžu hanbiť.
1: Tak ja jenom poprosím ještě posluchače o strpení, protože ještě poprosím teda o tvoji reakci, jestli chceš k téma.
0: Ne, nechci.
1: Dobře, tak pokud posluchač nebo posluchačka vydrželi na telefonu, tak určitě mu dáme slovo. Dobrý večer, slyšíme se.
7: Dobrý večer, Jana je tu z Bratislavy a já v prvom rade, jak dovolíte, vy máte také okruhle výročí dnes vysílania. Je to, našla jsem si, že 200 relácia. Výkory. Tak blahoželám a prajem, aby sa v tejto zostave podarilo dospieť aj do ďalšieho okrúhleho výročia. Tak to je teda jedna moja poznámka na úvod. A keď dovolíte, ja prejdem k tej verejnoprávnosti. No, ono to tak býva, že teória je jedna vec a prax je iná. Ja osobne, dokonca keď dovolíte, požiadam vás, pán Michalko, môžete mi potvrdiť, že ste s nami kedysi spolupracovali v rámci ochrany spotrebiteľa, sme sa zaoberali dlhodobo verejnou programovou službou, komunikovali sme s radnými v tom čase, ktorí boli. Zhodou okolností ten pán predseda, ktorý mal dlhé funkčné obdobie, alebo opakované funkčné obdobie, je tam aj dodnes ako člen rady, ale už len radový. A vlastne podnety z dola ľudu, poslucháčov, koncesionárov v tom čase, alebo teda divákov, neakceptoval nielen predseda, ale aj niektorí radní. A je mi veľmi ľúto, že sa to deje aj teraz. Rada neodpovedá na podnety poslucháčov a netvrdím, že by sme mali vždy pravdu, ale myslím si, čo sa týka objektívnosti spravodajstva verejnoprávnej televízie, tak o tom by sa dala urobiť samostatná, nielen Trikolóra, ale aj iná relácia. To skutočne nie je objektívne a dokonca pani riaditeľka generálna si pomohla tým, že nevieme, ešte to na odbočku poviem, či mala výberové konanie, alebo to prešlo bez, nebol čas si to vyžiadať cez 211-ku. zadala prieskum českej nejakej mediálnej agentúre a tá dala výroky, že to slovenské spravodajstvo je veľmi objektívne. Nemá proste chybu. A nezistili sme ešte ani, aká drahá bola táto prieskumná agentúra. No a radní absolútne mlčia. Takže ja osobne sa prikláňam k názoru pána Vlka, že vôbec nezáleží, či sú financované tieto inštitúcie priamo zo štátu alebo cez koncesionárov. Ten model spravovania cez tú radu je síce teoreticky veľmi a veľmi, ako by som povedala, taký akoby priateľný, a mal by byť aj funkčný. No a my máme ešte jeden paradox, a to teda si obhajoval pán Lindner ako právnik. Ono nakoniec je zaujímavé, že je tam kladený dôraz na odbornosť. Ekonom, právnik, ITčkár, ale je tam málo na odborníka televízie, priamo na program, na tvorbu, na recenzie toho vysielania. Pán Lindner si povie, že on nerozumie programu, on nemá ani televízor doma, on ani nesleduje televízne vysielanie. A keď už je nejaká kauza, tak potom si to pustí zo záznamu. Takže áno, je tam len na právo. On si je toho plne vedomý. Ďalšia vec je teraz ešte iný paradox, čo sa stal, že sú dvaja vysoko postavení úradníci ministerstva kultúry v rade a jeden sa z nich stal teraz predsedom a ten druhý zastupoval je podpredseda. Takže ja sa ospravedlňujem poslucháčom, že som tak dlhšie rozobrala. Možno do toho málo kto takto vidí, ale ja osobne po tých všetkých skúsenostiach, a je to možno už až vyše 25-ročná aj viac ročná aktivita, čo sa týka záujmu o programovú službu, vtedy to bol rozhlas, televízia, teraz je to jedna firma, tak sa nedosiahne nejako vôbec. A už len to, že teraz ponovom sa môžu menovať tak, ako sa menujú ministerstvo, jedno, druhé má po jednom, tam kultúra až po troch, no veď to je úplne jasné, z akého súdka to je. Ja nemám nič proti tomu, len to potom vždy bude zneužívané na tú garnitúru, ktorá je práve pri moci. Tak, pane Michalko, máte tam čo robiť na mediálnom výbore, ale s tým si nepohnete. Neviem, či ste boli tvorca zákona, či ste to pripomienkovali, ale tento zákon o tejto STVR, ktorý bol do určitej miery účelový, aby sa to prehodilo, veď to si povedzme medzi nami dievčatami trošku, tak asi zrejme veľa, a ja neberiem teraz celú programovú službu, ale gro je spravodajstvo. A to vadí poslucháčom veľmi. Či už divákom alebo poslucháčom. Prepáčte, vážení poslucháči, alebo aj tí vy v štúdiu, že som bola taká dlhá. Prajem vám ešte nerušené vysielanie a samozrejme teším sa na ďalšie pokračovanie. Ďalší desiatok Trikolor. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer, pani Janko, a ďakujeme za zavolanie. Tak, Vlku, chci si vzít paní Janku, protože to je tvoje oblíbená posluchačka.
0: No, jako když jsem vyzván, tak ano. Paní Janko, děkujeme za to přání. Intibo to komunikoval váš mail hned na začátku. To chci, abyste věděla, protože vám to pravděpodobně uniklo. No a těch dalších okrouhlých výročí, tak jsem počítal. To znamená, že nám přejete ještě další 4 roky vysílání. To bude mít Román Fousy až po kolena. Intibo je mladší, tak ten nebude mít jenom do pasu. Ale znamenalo by to další 4 roky. To je všechno, co chci říct. Děkuju, že jste zavolal a zbytek je na Romana.
1: Tak určitě.
4: Dobré, tak já len k zopár poznámok. Vždycky verejnoprávne vysielanie je cez rady až na malé výnimky. Ja som si dal robiť analýzu. Kreovanie rád robí politický orgán, rozumej parlament. Sem tam v Nemecku sú aj tie krajinské vlády a BBC má nejaký širší okruh ľudí a pri voľbe je také ad hoc nejaká sešlosť, ktorá to zvolí. Takže ako nedá sa nájsť úplne že nezávislý model. Čo je druhá vec, chcem povedať, že bol to vládny návrh zákona, jeden z dvoch za toto volebné obdobie, druhý je audiovizuálny fond a potom nejaké užba normy. Takže iniciatíva nebola poslanecká, ale iniciatíva bola z ministerstva kultúry. A viac menej jasné, kto prioritne písal ten zákon a vysoký ministerský úradník. Ale ten zákon bol minimálne 3 alebo 4 krát prepracovaný, on sa ťahal asi pol roka. Ďalšia vec bola, že veľmi dobre viete, ako strašne ťažko, asi 9 mesiacov sa kreovala rada. My sme mali obrovským vypätím síl, sme zastavili Krajcera, čo bol úplne že vrchol, a ktorého bohužiaľ jeden koaličný partner extrémne silne pretláčal. Ja som verejne a spolu s Jariabkom veľakrát vystúpil, že to je absolútny výsmech. Krajcer sa potom veľmi ostro vyjadril ku mne, že máme nejakú obsesiu, ale človek, ktorý extrémne účelovo spojil televíziu a rozhlas proti všetkým odborným koncepciám a odborníkom a robil to hrubo a silovo a dokonca tuším skráčom legislatívnym konaní, tak tento človek sa chcel dostať do televízie, do rady, tak to bol výsmech zvrhle absurdné, že ho pretlačil koaličný partner, ale ako viete, podarilo sa nám to zablokovať. Pána Gala sa nepodarilo, to už sa nedalo. To už keď sme si mali vybrať, že ktorého z tých dvoch, tak sme to urobili takto. A teda za televízne vysielanie tam je pani Poprená, vy ste asi viete, kto to je. No, chcem povedať, že áno, my dneska nemáme vplyv na televíziu, má to rada. Ľudia, ktorí sa tam dostali, sú výsledkom veľmi, veľmi ťažkých koaličných kompromisov. Veľmi ťažkých, naozaj. To, čo hovoríte, že vedenie rady sú vysokí ministerskí úradníci, je naozaj bez na oko a minimálne to odporuje dobrému vkusu. Nie je to síce striktne protizákonné, ale no, moc veľa imidžu nám to neurobí a ja si myslím, keby to bolo na mne, tak ja by som teda rozhodne touto cestou nešiel. Nakoniec, ja neviem, 7-8 mesiacov trvalo, dokiaľ sa vôbec zvolil predseda rady, čiže ako som vravel, 6 hlasov z 9 treba, nie 5, čiže viac ako nad polovičnú väčšinu. A to sa ťažko dalo. Samozrejme, že opozícia možno pôjdu všelijaké podania na všelijaké orgány, že toto je veľký problém, ale bohužiaľ istí ľudia vo vedení ministerstva kultúry nemajú celkom dobrý vkus, čo je vhodné a čo nie je vhodné, ale tak to tiež chcem zase povedať, že my nemáme absolútne žiaden vplyv na to, ako rada nejakým spôsobom rozhodne. Oni už sú teraz úplne autonómni. Sú naozaj absurdné urbané legendy, že nedaj Boh, politici volajú s radnými a radní sú len nejaké figurky, ktoré vykonávajú ich zadania. Vôbec to tak nie je. Čo sa týka smerovania televízie, jediná vec, ktorá sa tam stala, je, že tam teda zrušil sa Havran a vytvorili sa odpovede s Ankou Žitnou. To je celkom dobrý formát, až na nejaké výnimky, ale dobré. Som rád, že stále je do kríža, aj keď teda som počul, že oni odchádzajú do Teatrojky. Áno, nepodarilo sa žiadnu výraznú mienkotvornú žurnalistickú osobnosť dostať do verejnoprávnej televízie, čo je veľký problém. Na druhej strane, ľudia, ktorí budujú komunitné médiá 10, 12, 15 rokov, tak kvôli 2 alebo 3 rokom verejnoprávnej televízii neopustia svoje projekty a nenechajú ich padnúť. Takže a my nemáme žiadne profesionálne médiá, kde by mohli vyrásť žurnalisti. Ja neviem, 15 rokov nie je Nový deň, možno 17 nie je Republika. Tí novinári nemajú kde vyrásť. Takže to je tiež troška problém, že nie je veľmi kde brať. A áno, ja nie som spokojný. Sú naozaj premotivovaní niektorí moderátori. Včera bola Únia novinárov, tam som presne toto všetko povedal, niekde na YouTube Jurečka to točil, takže nechcem reprodukovať svoj prejav, ale tam som to všetko povedal. Zároveň som povedal, neobracajte sa na nás, na politikov, lebo my naozaj nemáme priame. Ja, môžete mi veriť alebo nie, aj keď som sa asi trikrát stredol s generálom, nemám číslo, nedala ma číslo, nepýtal som od nej, alebo teda nevyžadoval som kontakt na ňu. Jasne dala najavo, že nechce komunikovať s politikmi. Na troch ľudí z rady mám kontakt, ale len a len preto, že som mal ešte predtým, než sa stali členmi rady. No a v podstate všetko riešia takto. Čo sa týka ľudí, viete, sú to verejne známe osoby, sú veľmi dobre platení. Treba ich nastavať im zrkadlo a verejne ich pranierovať, pokiaľ sú arogantní, odmietajú. Jasné, že nemáme páky ich nejakým spôsobom donútiť, aby sa správali slušne, keď niekto nie je slušný a neuvedomuje si váhu úradu, ktorý zastáva, tak ho treba aspoň verejne pranierovať. To zloženie rady asi nebolo dokonalé, ale bolo výsledkom veľmi, veľmi ťažko hľadaného kompromisu, ktorý sme nakoniec našli, a boli tam ľudia, aspoň takí, ktorí nie sú úplne pes na oko, lebo ja osobne by som pokladal za absolútny výsmech, ak by tam bol Krajcer. To naozaj, to bol totálny výsmech. Nedalo, viete veľmi dobre, že veľmi často kritizoval a robil všetko preto Dušan Jarabek, aby tam Igor Galo nebol, a však poznáme všetci, viacerí sme sa aj v internetu